0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Nový zákon, předpisy. Nejste si jisti, co se týká právě vašeho úřadu? A víte, že i mimo nižší režim máte určité povinnosti? Aurevis vám poradí. Staráme se o kybernetickou bezpečnost i těch nejmenších obcí a dalších státních institucí. Aurevis.cz. Obraťte se na nás. Společně projdeme vaše povinnosti a navrhneme jen to, co skutečně potřebujete. Aurevis.cz.

0: Plzeň Litice. Těšíme se na vás. Fotbal Park Plzeň.cz.
1: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: I'm Ariana Grande.
5: It's Hozier.
0: Hit Radio FM Plus. Woo!

Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.

0: pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz

Ať trávíte dovolenou kdekoliv na světě, hlavně se tam dobře vyspěte. Postele Losiná vám přejí krásné léto plné odpočinku a zdravého spánku. Postele Losiná. Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů.

0: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žít lépe.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
2: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
3: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
4: I'm Ariana Grande.
5: It's Hozier.
6: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
4: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Krásné páteční ráno, je 6 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Čeští řidiči si za naftu citelně připlatí. Ještě minulé pondělí přitom patřil tuzemský diesel k nejlevnějším v celé Evropské unii. S nedělním koncem vládního zastropování cen ale přišel zlom a během jediného týdne se Česko v evropském žebříčku propadlo o 7 pozic. Nafta u čerpacích stanic zdražila o více než 4 koruny za litr. Růst cen nadále pokračuje. Trh s elektronikou se potýká s vážnými komplikacemi. Chytré telefony dál zdražují a podle analytiků jde pouze o jeden z řady problémů, kterým čelí samotní výrobci. Globální nedostatek paměťových čipů totiž ochromuje produkci nových přístrojů. Výsledkem je citelný úbytek zboží na trhu doprovázený opatrnější obchodní strategií firem. Český fotbalový národní tým prochází po mistrovství světa výraznou obměnou. K vlně konců v reprezentačním dresu se přepojuje další známá tvář, když se po Patriku Šikovi, Tomáši Holešovi, Václavu Černém a Vladimíru Daridovi rozhodl uvolnit místo mladší generaci také spartianský obránce Jaroslav Zelený. Krok stranou navíc zvažují rovněž Vladimír Coufal a Tomáš Souček. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Návštěvníci plzeňského nového divadla si na bezbariérový vstup ještě chvíli počkají. Plánované úpravy, které měly vozíčkářům usnadnit přístup přímo do hlediště, se totiž odkládají. Změny měly proběhnout během letních divadelních prázdnin. Nicméně v plánu jsou i další opravy. Takže se hledá termín, aby obě akce proběhly najednou. A jak vypadá páteční předpověď počasí? Na západě Čech dnes budeme mít opět hlavně polojasno, postupně oblačno. Dorazit mají i dešťové přehánky. Na teploměrech dnes naměříme mezi 23 a 26 stupni.
6: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastech.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. 6:02 vám přejeme krásné páteční ráno. Ahoj Jasmin.
2: Ahoj Michale.
1: A místo Davida tady je Filip. Ahoj Filipe.
3: Tak byl Michal David a budu Filip David.
1: Nebo Filip Michal, nebo Michal Filip. Je někdo takovej? Nicméně Filip.
2: Proč jsi neřek Michal Jasmin nebo Filip Jasmin?
1: Co?
2: Proč mě takhle vynechal?
1: To chvíle náročné otázky v pátek ráno. Já jsem rád, že jsem sem dojel, ty vůbec. Tak jsme rádi, že vy jste tady. David Guetta, Alphaville, Ava Max, tím startuje páteční snídaně. Pojďme na to, hezké ráno.

0: Maroon 5 Memories. 8 minut po 6. posloucháte Hit Radio. Představte si, že se podíváte na svůj účet a řeknete si, sakra, já mám moc peněz, musíme hnedka zavolat na finančák. Tohle se buď stane v nějakém paralelním vesmíru, anebo ve Velké Británii. Máme tady partu 120 britských milionářů, která požádala vládu, aby jim zvýšila daně, protože prý platí málo. Sami říkají, že současné nastavení je nespravedlivý a že mají na účtech až moc peněz.
1: Já mám radost, když mi přijde jako přeplatek na daních, no tak jasně. Oni zřejmě, když teda nedoplatek.
0: No jasně. Mně to přijde to jako přijít do restaurace, dát si polívku a pak jim tam nechat 5000 dýško, jakože to bylo moc levný teda, jo. Tak mě by zajímalo, jestli je v Česku nějaký člověk, který by tohle udělal. Jako stačí mě, když najdem jednoho. Myslím si, že to asi nebude možný. Nebude možný. Tak pokud byste do toho šli, klidně nám dejte vědět, my vám posíláme další hity. Damiano David, Next Summer, 6 hodin 9 minut. Tohle je Hit Radio, hezké ráno.

0: Na páteční ránko Lady Gaga Paparazzi přesně ve 6:45. S vámi Michal, Jasmin a Filip.
1: Už zítra začíná fotbalová liga, takže se vrací to období, kdy půlka národů řeší tabulku, půlka národa zase jako, proč nám zase doma jede ten fočus. My se tady s Michalem netajíme tím, že fotbal není naše úplně ta nejsilnější stránka.
0: No, my jsme se tady před tím vstupem střihli, kdo to začne, jo? Protože jak o nás víte, tak my dva fotbalu vůbec nerozumíme, ale jsme strašně rádi, že tady je pokaždý s náma někdo, kdo fotbalu rozumí, a to je samozřejmě David a dneska Filip, fotbalový komentátor. Filipe, tak co teda začíná? Na co se můžou fotbaloví fanouci těšit?
2: Tak máte štěstí, že to je náš život s Davidem. Doufám, že budu mluvit za oba. No, těšit se můžou na to, že po dvou měsících, ta pauza byla delší kvůli mistrovství světa, začíná nejvyšší česká fotbalová liga. To rovnou zítra budou se hrát 4 zápasy, bude rovnou hrát taky Bohemka, Plzeň, Liberec, Ostrava, Sparta, Brno a v neděli budou hrát ty další týmy. Nutno tady podotknout, že už včera hráli 2 týmy v Evropě. Hradec Králové vyhrál v norském Tromso 1-0, Jablonec prohrál v chorvatském Varaždinu 2-3, přesně tak, jak jsi to viděl. Ty jsi snad genius. No, ale ještě teda řeknu pro ty neznalé, takže za týden ještě hrají jak Hradec, tak Jablonec odvetu, takže stále je to všechno otevřené. Ale česká liga, tedy to dámy tedy moc času od svých manželů po večerech neměli, protože mistrovství světa skončilo opravdu nedávno, v neděli, a už teď v sobotu, zítra se hraje česká liga.
0: Potřebujete někdo větší důkaz, že Filip opravdu fotbal rozumí?
1: Mimochodem, v jedné části Anglie teďka zkoušejí zajímavý projekt, že tam doktoři lidem s depresí předepisujou lístky na fotbal. Ale říkám si, že co když ten jejich oblíbený tým zrovna prohraje, že jo? Tak ta depka bude ještě silnější v tu chvíli.
0: Tak si vezmu dva prášky, no.
2: Musí fandit jedině prostě týmu, který je na špici tabulky, že jo? Nesmí to být poslední tým, tam ho asi doktor nepošle.
0: No tak Filipe, my ti moc děkujeme za vysvětlení a my dva tady se Spince budeme věnovat tomu, čemu rozumíme, nebo aspoň si myslíme, že tomu rozumíme. A to jsou hity za malou chvíli, třeba Krištof a nebo Benson Boone a taky aktuální doprava. Hezké ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
5: Max útočí na regál.
6: Barča skvěle trefila nákupní koš.
5: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
6: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: velikosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Minikino v multikině Cinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.cinestar.cz.

0: na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
1: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
2: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
3: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
0: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
3: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
4: firmanazážitky.cz.
0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Mirá.
0: Rybičky. Hrady CZ. 24. a 25. července Vodní hrad Švinov.
5: Mikové.
0: Harley.
5: Xindl X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 24. a 25. července na hradě Švihov za podpory Hitrádia FM+.
6: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
0: Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: Randíte?
8: A tohle znáte?
7: Bylo to fajn, ozvu se.
8: Sestěhujem se hned?
7: Zapomněl jsem peněženku.
8: Uděláme si selfiečko?
7: Promiň, volá manželka.
8: Mrkneme do pařížský.
7: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
9: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
8: Elite Date, seznamka pro vztah.
3: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
8: Elitedate.cz.
10: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bohemia Sekt v Bila klubu za 99,90 pouze v pátek a vepřovou panenku kilogram za 149,90. Bila. To dobré začíná u nás.
11: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
12: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
13: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Stále opatrně v Plzni, pracuje se na Klatovské třídě ve směru na Bory, kde je za Belánkou v úrovni Támovy ulice dočasně zúžená vozovka. Nárazově se můžete zdržet.
14: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitrádio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hitrádio FM+.

0: Tohle je Benson Boone a tohle je páteční Hit Radio. Krásné ráno vám všem, kdo už se těšíte na víkend. Michal, Jasmin a Filip s vámi a Filip má ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Na začátek tu mám úkol pro milovníky piva, si raději zacpat uši. Velkou smůlu měl totiž pracovník supermarketu v dolnosaském Brudgevelu, když hned první den v novém zaměstnání vezl na paletě desítky bas s pivem a téměř všechny je převrhnul. Od vedoucího prodejny pak dostal varování, že se něco takového sice stát může, ale že to bylo naposled. Kreativní metodu v postupu proti pirátům silnic zvolila belgická policie, když na dálnici na jeho západě země instalovala atrapu svého hlídkového vozu. Vypadala tak realisticky, že mnozí řidiči skutečně zpomalili, než zjistili skutečný stav věci. No a nevšední zdroj fyzického mládí v sobě objevila Italka Idana Abinantaová, která je podle všeho nejstarší tanečnicí na tyči na světě, tedy pole dance. Brzy totiž oslaví 83. narozeniny a nic nenasvědčuje tomu, že by chtěla přestat. Seniorka z Turína kdysi hodně přijezdila na lyžích a pečovala o své tělo ve fitness studiu. S tancováním na tyči začala až ve svých 71 letech.
3: Představte si, že to je vaše babička, jo? A že tam přijdete, není doma a říkáte, dědo, kde je babi? No, zase na tyči prostě.
0: No, hlavně, jako začala v kolika? V 70 začala.
2: No, v 71, takže už to dělá 12 let.
0: Už. No takhle, tady je vidět, že vlastně jako nikdy není pozdě začít, no. Nicméně, no, myslím si, že tyhle babičce si nedovolí říct, že nemáš hlad. Alex Party na Hit Radio, hezké ráno.

0: Welshly Arms. Tohle jsou hity na páteční ránko, na vaše páteční ránko. Posloucháte Hit Radio? Dobré ráno.
1: Už o půl osmí nás opět čeká rychlá pětka. Každý den hrajeme, nebo vyhrajete o pobyt v některém z partnerských hotelů zapojených do programu Šumava Card. A dneska hrajete o pobyt v rezidenci Fuglsang, a to v hodnotě 10 000 korun, což je dost. Mimochodem, ta rezidence Fuglsang nabízí teda nádherný výhled na hrad Kašperk, taky samozřejmě komfortní ubytování, výbornou restauraci i wellnessko. A to pořád není jediná věc, o kterou vy hrajete.
0: Protože součástí tady té parádní výhry je taky Šumava Card, což je projekt, který vám tu dovolenou ještě vylepší. A to o spoustu dalších výhod a bonusů u zapojených partnerů po celé západní Šumavě. Takže nevyhráváte jenom to parádní ubytování, ale kompletní zážitkový pobyt plný výletů a výhod. Tak pokud na to máte chuť a chtěli byste vyhrát, buďte okolo půl osmé u rádia, u vašeho Hit Rádia. No a budeme rádi, když s námi budete klidně až do 9 a klidně až celý den. Za malou chvíli Linkin Park, Up From The Bottom, to je tohle. No a taky přehodíme aktuální dopravu, ať víte, jak to v pátek ráno vypadá na silnicích.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
4: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 000 korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 000 korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
5: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz.
6: Plzeňské filmové večery z finále Plzeň jsou zpět. Užijte si od července do září nové české filmy i zahraniční trháky. Bardotky, drama, 6 gramů, bojovník, někdo to rád v Plzni nebo po večerce. Putovní letní kino navštíví Galerie města Plzně, kafe Smetanka, pivovar Burgmistr, plzeňský Prazdroj, Roští i Lochotínský amfiteátr. 6 filmových večerů pro děti chystá rodinné kino u Matoušů v muzeu v přírodě v Plzni Bolevci. Program a vstupenky najdete na festivalfinale.cz.

0: Hlavním mediálním partnerem je Hit Radio FM+.
1: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
2: Řešení je úvěr od Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit hodně.
2: Řešení je Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
2: Řešení je Acema.
1: A co když potřebuju 20 milionů?
2: Řešení je Acema.
1: A 30?
2: Acema.
1: A 40?
2: Acema.
1: A 50?
2: Acema. Jde to i bez banky.
1: Hele, nezaseko ses?
2: Ne.
3: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-n-c-z.
4: Nový zákon, předpisy. Nejste si jisti, co se týká právě vašeho úřadu? A víte, že i mimo nižší režim máte určité povinnosti? Aurevis vám poradí. Staráme se o kybernetickou bezpečnost i těch nejmenších obcí a dalších státních institucí. Aurevis.cz. Obraťte se na nás. Společně projdeme vaše povinnosti a navrhneme jen to, co skutečně potřebujete. Aurevis.cz.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
6: Vinetu!
5: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
13: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Dlouhodobé dopravní omezení dál pokračuje v Plzni. Opatrně na Rokycanské v úrovni hřbitova. Vinou stavební prací se tam dočasně jezdí i v protisměru, tak hlavně opatrně.
14: Mami, proč máme všechno od konceptu?
15: To jen se zeptej, tatínka.
16: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
17: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
18: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Chvíli po 6:45 ladíte páteční Hit Radio. Krásné ráno.
1: Kdo lítáte pravidelně, tak vás potěší jedna věc, a to sice, že tam končí na letišti Praha jedna z nejotravnějších částí cestování, a to je samozřejmě vybalování svýho příručáku tam u těch skenerů, protože skenery jsou teďka nový.
0: To je super, takže to vybalování těch notebooků a vybalování a parfému a nějakých různých tady těch pytličků už nebude teda třeba.
1: Ne, a potvrzuju to, když jsem letěla na Dovču 3 týdny zpátky, tak opravdu já už jsem tam začala vyndávat všechny ty věci a přítel, nemusíš, a jo, jak to, že jo, a byla jsem tak potěšená, je to bomba.
0: To je za mě vlastně jeden z největších stresů. Já bych na první místo dal stres, jestli se vejdeš do váhové kategorie s kufrem, případně jestli se ti příručák vejde do té klece. Jo, občas víme, že to tam je potřeba našlapat, aby se to vešlo, pak to nejde vyndat, ale tohle přesně ty vyndáváš, děláš tam tu pyramidu a čekáš, co tam ten sekuriťák nebo co tam ta ochranka jako najde. Jo.
1: Ale místo toho na mě, místo jako skeneru, čekalo jiný překvápko, a to je namátková kontrola. Že, jo, že jsem procházela tím tunýlkem a oni, že teda namátkou, a pěkně mě sjeli v ruce, že jo, jestli teda nejedu na něčem.
0: Počkej, to by taky, já prostě nevím, jestli to za to může můj obličej, ale já taky, když někam letím, tak mě si mi vytáhnou bokem a začnou mi projíždět takhle, jako mejt ruce, jo. Já jsem si prvý vyříkal, tak asi jako tady, nemám teda premium, ale je to, jako mám ekonomy, ale asi ti umeju ruce, než tam nastoupíš do toho letadla, a on to jete se na drogy, že jo.
1: Ano, jak ruce, tak batoh mi sjeli, a co je zajímavý, že se mi to nestalo jenom v Česku, ale i pak na Tenerife.
0: Říct jakoby tady u toho úkonu, že ti sjeli batoh, je vlastně docela zajímavý.
2: Je to hezký název, a já se musím přidat, teda já jsem letěl naposledy minulý rok na Malorku a sjeli mě taky teda. Takže jsme tady všichni kompletně sjetí.
0: Ale já teda, když se vrátím k té staré kontrole, nebude nám to chybět vlastně, jo? Že jak jsme se za těch 5 vteřin snažili zbalit pásek a noťas a parfémy, zatímco ten borec za náma nás tam málem přijel tou přepravkou.
1: Ono, většina zemí, kam pak letíš na tu Dovču, tak tam to ještě nemají. A to byl i ten náš případ teďka. Takže tady sice dobrý, ale až budeš odlítat od někud, tak si to užijeme.
0: Takže si to užijeme, takže nemusíme být smutný. No tak super. Tak bezpečnostní kontrolou tady na Hit Radio projel i tenhle song, Avicii, Aloe Black, Wake Me Up. A vy, kdo někam letíte z pražského letiště nebo z jakéhokoliv letiště, tak užijte si Dovču.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Nedělejte při výběru bydlení kompromisy. Byty Dobřany. Nové byty už od 3,5 milionu. Byty Dobřany.cz.
5: V Dobřanech se žije dobře.
0: On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Krásné páteční ráno, je 7 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Lesní požár na francouzském pobřeží Atlantiku u obce Samos vynutil evakuaci asi 20 tisíc lidí, převážně turistů. Oheň v departementu Gironde dosud spálil 4 800 hektarů plochy. Proti rozsáhlým živelným pohromám budou ve Francii zasahovat také hasičské vrtulníky z České republiky a Slovenska. Už rok funguje domov pro seniory a domov se zvláštním režimem v chodové plané u Mariánských lázní. Stal se prvním fungujícím centrem dlouhodobé péče v tuzemsku. Projekt České asociace pojišťové navazuje na memorandum podepsané vládou z předloňského listopadu. Reaguje na rychlé stárnutí populace. Během 10 let má ze soukromých investic vzniknout až 20 podobných center. Fotbalisté Jablonce na úvod druhého předkola konferenční ligy prohráli ve Varaždínu 2-3. Severočeši ještě v 67. minutě vedli 2-1, ale soupeř stav otočil. To fotbalisté Hradce Králové v úvodním utkání druhého předkola Evropské ligy překvapivě vyhráli na hřišti norského Tromze 1-0. V závěru Votroky přiblížil k postupu do další fáze druhé pohárové soutěže vítěznou trefou střídající Mick van Buren. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Na Klatovsku se pokusí o rekord. V šumavské osadě Anin se o víkendu chystá pouť, v rámci které by se na jednom místě mělo sejít co nejvíce Aniček. Dorazit mohou nejen místní ženy a dívky, ale dámy z celého Česka. Naposledy se jich v jeden moment na návsi v Aníně sešlo 37, za celý den pak skoro 50. A ještě se podíváme taky na to, co pro nás mají meteorologové. Podle nich u nás na západě Čech dnes budeme mít většinou polojasno nebo oblačno. Teploty se budou pohybovat mezi 23 až 26 stupni Celsia.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
7: Ahoj, dobré ráno.
9: Krásný pátek.
0: Snídaně šampionů.
7: Vončo, vy kdo s námi jste už od 6, tak všichni jsme společně o hodinu blíž víkendu. Nesmíme zapomenout, je tady s námi Filip, ahoj Filipe.
10: No zdravím, krásné ráno.
7: Dobré ráno.
9: Jen tak mimochodem, hajdom dajdom, 5 měsíců do Vánoc dneska přesně.
7: Hajdom dajdom tydlidom. Ježišmaré, nech toho.
9: Nechám, pojďme si vžít pátek.
7: Já teda přiznám se, ráno jsem se díval na telefon a vidím tam 24. a já, 24, no už se nám to blíží.
10: Já už mám první dárek.
7: Počkej, fakt, kecám.

0: za 4 minutky, 8:15. Tohle je páteční Hitrádio a snídaně šampionů. Kdo si myslíte, že největší žrout peněz je bydlení, jídlo, benzín, tak ne, jsou to naši domácí mazlíčci. Prosím vás, pojišťovny v poslední době řeší rekordní škody od mazlíčků, především od psů, ale i koček. A neb čím dražší věc v bytě je, tím líp se žvejká. Mně teda přijde osobně, nevím, jestli to cítíte stejně, ale že psy konkrétně mají nějaký šestý smysl na cenovky, jo? Že obyčejný papuče z tržnice to je nezajímá, ale jak tam jsou boty minimálně za trojku, tak to je pro ně taková prémiová žvíkací kost.
1: Tak oni chtějí taky kvalitku, že jo? To se rozumí.
0: No jasně, nebudou se vohrnout nos na nějaký malevnýma věcma, že jo? Mě by zajímalo, jestli se vám někdy stalo, že vám váš pes nebo kočka nebo jakýkoliv zvíře někdy doma něco poničilo.
1: Třeba u nás doma, pro příklad, tak my jsme měli vždycky teda extrémně vycvičený pejsky, jo. To fakt mamka dělala na veterině, ta si tom dala záležet, to mohli jste tomu psovi dělat cokoliv, on ani nepí, ten byl prostě tak strašně hodný, jo. To z někdy bychom mu ubližovali, to ne, ježišmarja. Nicméně, když bylo ještě štěňátko třeba, tak to samozřejmě rozkousal nějaký kabely a od televize a květináče, že rozházel všude hlínu, ale jako jenom když byl štěně, ale vidím třeba u kamarádek na Instagramu, jak tam mají rozkousaný polštáře a peřiny, to by bylo horší.
0: A televize, nebo já vzpomínám, my jsme měli psa nebo štěně, když se nám rozkousal zánovní koženou sedačku.
1: Ne.
0: No jo, tak jako, tak co mu jako řekneš, no nic. To se nedělá, no. A on sežrat něco dalšího, no. Tak by nás zajímalo, co nejdražšího vám doma váš mazlíček zlikvidoval a třeba kolik vás ta legrace stál. Ty máš něco, Filipe, takovýho?
2: Ale my máme kočičku doma, ale jelikož jsem jí tak jako můžeme říct poděděl až v pokročilém věku, tak ona nic neničí, tak sem tam něco poškrábe, to jo, tak jsou to kočky, ale jinak mám dobrou zkušenost takhle. I u babičky jsme měli dva psy a vlastně, že by něco ničili nějak, tak asi mám na ně dobrý vliv na ty zvířata.
0: Jak jsi řekl, že jsem tam něco poškrábe, že jí máš vlastně rád, že ti nevadí, že máte dodrbaný dveře, že máte dodrbaný ty sedačky.
2: To ne zas takhle, ale jako takhle. Když si vzpomenu, tak občas něco takhle trošku poničí.
0: Lehce.
2: Svině jedna.
0: To je ono, na to jsme čekali. Tak pojďte se nám pochlubit, vy, kdo nás posloucháte, co teda nejdražšího vám váš mazlíček zlikvidoval. WhatsApp 777-937-777, budeme rádi, když nám to sem hodíte jako hlasovku, nebo nám to sem pingněte jako zprávu a my se k tomu vrátíme. Teď Swedish House Mafia, Don't You Worry Child, 7:14, hezké ráno.

0: 7 hodin 20 minut, dobré ránko. Dřív se říkalo, že pes, který štěká, nekouše. Dneska platí, že pes, který je potichu v obýváku, tak právě do něčeho kouše. Bavili jsme se tady o tom, že pojišťovny hlásí, že v poslední době řeší čím dál víc pojistných událostí, že domácí mazlíček něco zničil, tak jsme se ptali vás, co nejdražšího vám váš pes, kočka, jakýkoliv zvíře doma zlikvidovala.
1: Opakovalo se rozkousání kabelů, samozřejmě od koček, křečků, taky od činčily třeba, pak rozkousaný boty, rozbitý vázy, prostě spousta neštěstí. Máme tady ale i hlasovky nějaký.
0: Pojďme na to od myšky.
2: Ahoj kluci, dobré ráno. Já jsem si takhle kdysi koupila z Brigario z peněz konversky, takže jsem na to fakt nekodřela, že ve skladu za 70 kaček na hodinu tenkrát. Tak jsem si je dotáhla domů, no a druhý den je náš miláček, mazlíček rozkousal. Já jsem myslela, že ho zabiju a on pak jako tak ležel a tak na mě jako koukal, jako co jsem provedl, já za to nemůžu, oni vychutnali. Takže tím hasla moje brigáda teda, no. A pejsek do teďka žije. Mějte se, ahoj.
1: Ty oči, no, ty jsou zrádný.
0: Oni totiž moc dobře vědí, co provedli, moc dobře vědí. Taky tady máme hlasovku od Milana.
3: Čau ty lidi, tak mě štědně československýho vlčáka rozkouzalo sedačku za 25 000. Takže paráda. Ale neuděláš s tím nic, protože jsou to zvířata a když nejsteš doma, tak to můžeš dělat. Holce, s tím musíte smířit. Čau!
0: Přesně, je to takový se s tím smíř, no, nedá se nic dělat.
4: Akorát mě tady zaujalo, že tady nezazněl, že ještě žije ten vlčák. To v té první zprávě bylo.
0: Tam to víme, tady se to radši nedodalo.
1: Matěj napsal ještě, to se mi líbí, protože to je první tady takovýhle zvíře. Tátovi například pokousal kůň auto a to tak, že to nestačilo přelakovat, ale musela se vyměnit celá kapota kus za kus, jelikož ní byly díry. Kůň pokousal, rozkousal auto? Jsem nezažila teda.
0: Asi na to měl chuť, no.
4: Koně nechci teda.
0: Mě to připomnělo, my jsme byli s malou, je to asi, nevím, 3 týdny, měsíc zpátky v Královéhradecké zoologické zahradě a tam je safari, že tam můžeš jet autem, jo. A já si říkám, jak se to bude řešit, když tady prostě přiběhne nějaká antilopa a prokopne mi dveře, jo? Takhle, nic takového se nestalo, oni jsou docela ochočený, jo? Ale vlastně tohle mi připomnělo. No tak děkujeme za vaše vzkazy a zprávy. A když jsme u těch zvířat, tak já tady mám pro vás playlistu, se čirou náhodou objevila hymna všech kun. Protože když taková kuna sleeping in my car, tak někdy už prostě nenastartuješ. Tak za malou chvíli rok set, já vím, já už toho víc nezvládnu, tohle
1: pěkně. Ne, to by právě bylo výjimečně dobrý.
0: No, já si nemyslím, no, to je jedno. Tak za malou chvíli poradíme i vám, kdo nás sledíte právě na cestách za volantem, jak to na silnicích vypadá. Tak hezké ráno z Itália.
5: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
6: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
7: Přeci ho nevyhodím špinavej.
6: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
7: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
6: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
7: Aha, zase nějaká novota?
6: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
7: Co vám říkali?
6: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
7: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
6: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
7: To třídění je vlastně jednoduchý.
6: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
7: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
6: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
7: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
8: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
9: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Exce.
5: excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
9: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu.
7: Byty Dobřany.cz.
9: V Dobřanech se žije dobře.
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
10: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře.
14: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Jasně, já ti splním přání, Trio.
17: Ryba jo.
16: Chytrý mozek.
17: Bujné svaly.
16: Kila dolů bez námahy.
18: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
19: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
20: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči pozor na Sokolovsku v Lokti. Dopravní omezení nově čeká v části nádražní předměstí v místě Lokeckých serpentín. Je to tam zavřené a jezdí se po náhradní objízdné trase.
5: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio FM+.

0: Tohle jsou Roxette na Hit Radio, minutu po půl osmé, Sleeping in my car. Krásné ráno, Filip má ranní update.
1: Ranní update.
2: V městečku v Minnesotě se oficiálně zapsalo do historie tím, že odhalilo nejvyšší sochu louskáčku na světě. Obří dřevěný památník pojmenovaný Patriot měří úctyhodných několik metrů a místní doufají, že do regionu přilákají tisíce zvědavých turistů z celé země. Je to tady konkrétně 20 metrů. Britský technologický startup představil revolučně autonomní drony poháněné umělou inteligencí, které mají pomáhat při ochraně vzdušného prostoru. Futuristické stroje dokáží létat v těsném závěsu za stíhačkami a plnit ty nejnebezpečnější průzkumné mise. Riziko vysokých pokut a přísných postihů nyní hrozí cestujícím na palubách vybraných dálkových letů mezinárodních aerolinek. Společnost reaguje na hromadné stížnosti pasažérů a zavádí radikální pravidlo o zákazu používání hlasitých reproduktorů u mobilů. Co tomu říkáte? Mě to teda taky štve. Občas i mě to ujede z telefonu, ale hned to ze slabým, protože je to omylem.
0: No tyhle lidi, co telefonou na hlas třeba, že jo? Co to drží takhle před sebou jak chleba? No tak lidi, co si budou chtít na palubě letadla zavolat, tak si dají telefon na ucho, anebo si vezmou sluchátka, no?
2: A za mě spíš jako, víš, storyčka, rýleska, když projíždí někdo, jak je to otravný.
0: Nepřišlo vám divný, že v letadle se netelefonuje?
2: No může, už podle mě v business lince, si myslím v business třídě,
0: jo? Já čekal, jestli se tam chytnete. Dámy a pánové, pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka z Šumava kart. Máme pro vás pobyt za 10 000 korun v rezidenci Foglsang, která je ukrytá uprostřed šumavských lesů. Nabízí nádherné výhledy na hrad Kašperk, komfortní ubytování, výbornou restauraci i wellness zázemí a je skvělým místem pro klidný odpočinek i objevování krás Šumavy. Pište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: osmé si dáváte páteční Hit Radio. Tohle je snídení šampionů a tohle bude soutěž o parádní pobyt v hodnotě 10 000 korun. Rychlá pětka.
1: Dneska soutěžíte o pobyt, jak říkal Michal, za 10 000 korun v rezidenci Vogelsang, ale součástí výhry je taky Šumava Card, což je vlastně projekt, díky kterému vy během toho pobytu můžete získávat další výhody, bonusy u jakýchkoliv zapojených partnerů, od turistických atrakcí přes sportovní aktivity až po další služby, který vám ten pobyt rozhodně zpříjemní.
0: No a o tohle si zasoutěží Pája z Jaroměře. Pájo, hezké ráno.
2: Hezké ráno, ahoj.
0: Hezké ráno. Jak je v Jaroměři, čověče? Já tam strávil pár let života, tak jak to tam vypadá aktuálně?
2: Momentálně mlha.
0: Já myslím, jaká tam je nálada, ale mlha. Dobře, dobře, děkujeme za zpravodajství, za počasí.
1: No mlhavá, no.
0: Mlhavá, tak doufejme, že mozková mlha nebude teďka u soutěže. Pět otázek, které tě dělí od parádní výhry, tak jdeme na to.
2: Jdem.
3: Otázka první. Pět vteřin na odpověď.
1: Která země má tvar boty?
2: Itálie.
0: Jasně.
3: Otázka druhá. Čtyři vteřiny na odpověď.
0: Pájo, jak se jmenuje herec, který stvárnil Jacka ve filmu Titanic?
1: Takový ten blondiák, chytně, když to dokážeš. A takový
2: Mě napadá Brad Pitt, ale já mám na jazyku toho druhýho.
1: My tady tolerujeme jednu chybu. Jo,
0: jo, jo. Tak.
1: Ježiš, tak to mi spadkáme za srdce.
0: A teď už, Pájo, teď už to musí být bez chyby. Pojďme dál.
3: Otázka třetí. Tři vteřiny na odpověď.
1: Doplň hlášku z filmu Marečku, podejte mi pero. A ta hláška zní: Hliník se odstěhoval
2: do Humpolce.
0: Jo.
3: Otázka čtvrtá. Dvě vteřiny na odpověď.
0: Ze které plodiny se vyrábí hranolky?
2: Brambory.
0: Jo. A poslední otázka, pátá.
1: Jaké zvíře je symbolem moudrosti?
2: Sova.
0: Pájo. Zvládli jsme to. Takže pobyt v hodnotě 10 000 korun v rezidenci Vogelsang je tvůj a já se nemůžu nezeptat, už víš, koho vezmeš sebou?
2: Nějakou kamarádku, určitě.
0: Tak to bude mít radost. Tak my ti moc gratulujeme, posíláme poukaz a užij si víkend, Pájo. Měj se krásně.
2: Děkuju moc.
0: Není zač.
1: Ahoj.
2: Taky pěkný víkend. Ahoj.
0: Děkujem. Ahoj.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Tohle jsou hity na Hitrádiu. Calvin Harris, Ellie Goulding, Outside, chvíli před 7:45. Hezké páteční ráno.
1: Je čas dovolených a víte, co je na dovolený největší paradox? Že my se na ní jako celý rok těšíme, utratíme za ní majlen, když tam jedem, a nakonec si na ní prej pořádně odpočine jenom každý třetí člověk. A že prej teda údajně se na to máme vybodnout, když jenom každý třetí.
0: Čili každý třetí si odpočine, no a co ten zbytek teda?
1: No, tak máš jen stresy a nestihne si to tělo odpočinout, což není povzbudivá zpráva pro všechny, co si zrovna balí kufry, ale já si myslím, že je to úplně jedno a že každá dovolená dobrá.
0: Já si myslím, že ten problém bude v tom, že dovolená je krátká. Že ten týden nebo 10 dní, nebo nakolik tak většinou jezdíváme, je málo.
1: Odborníci tvrdí, že ideální jsou opravdu 3 týdny volna.
0: Tvrdí to odborníci? Ano. No, takže kolik? 3 týdny?
1: 3 týdny.
0: Lidi zlatí, dovedete si představit, že byste právě teď přišli za vaším šéfem a řekli mu, hele, jedu na dovču, ale v rádiu říkali, že 3 týdny minimum, takže za měsíc čus. Takže co by vám jako váš šéf řekl? Takhle, není to o tom, co by vám řekl, ale jak rychle byste se museli zbalit prostě, jo. Tak vy, kdo letíte, nebo jedete na dovču na těch 7 dní, nebo 10 dní, nebo na 2 týdny vyšťastnější, vypněte hlavu hnedka první den, co se dostanete k moři, a pokud nejdete k moři, tak někde na chalupu, prostě vypněte telefony, vypněte šéfa, vypněte všechno. Chápu, že to je těžký, ale vy to zvládnete za malou chvíli. Vám, kdo třeba už jste na dovče, odpočíváte další skvělý hity. Meredith Brooks, Bitch.
1: Nás nevypínejte, jak říkal Michal, všechno. Nás ne.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Fenomén Šance Liga je zpět.
4: Tady Karel Spáčil z Viktorie Plzeň. Nová sezona je tady a věřím, že u toho budete s námi.
2: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
5: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň, autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na
9: Firma na zážitky
7: CZ.
10: Jak zní Bavorsko? Přijeďte do Frajungu a zažijte hudbu všemi smysly. Bavorská zemská výstava nabídne multimediální cestu od tradičních tónů až po současné hudební styly, interaktivní zážitky i prostor vytvořit si vlastní rytmus. 25. a 26. července patří program Plzeňskému kraji. Čeká vás český folklor, tradiční řemesla i regionální speciality. Hudba nezná hranice. Zažijte ji ve Frajungu. Víkendový program Music über die Grenze je financován z programu přeshraniční spolupráce Interreg Bavorsko-Česko 2021 až 2027 z fondu malých projektů.
7: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
8: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček.
11: Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů.
8: Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na dalix.cz.
12: 18 jamek, jeden míč a spousta zábavy. Vyzkoušejte fotbal golf ve fotbalparku v Plzni v Liticích. Zábava, kterou si užijí děti, rodiče i parta přátel. Fotbalpark Plzeň Litice. Těšíme se na vás. Fotbalpark Plzeň.cz.
13: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
14: Mistrovství České republiky mužů a žen v atletice.
15: Buďte u toho 25. a 26. července v Plzni.
14: Přijedou nejvýraznější hvězdy české atletiky.
15: Štefela,
14: Lourdes Manuel,
15: Vadlej,
14: Švábíková a další.
15: Zažijte napínavou sportovní atmosféru špičkové atletiky.
14: Domácí plzeňští atleti budou navíc obhajovat 12 medailí pro Plzeň.
15: 25. a 26. července na atletickém stadionu města Plzně.
14: Lístky a program na ticketportal.cz.
16: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Záchranné složky vyjeli k nehodě u Plzně. Motorkář havaroval na hlavním tahu poblíž Ejpovic u nájezdu k dálnici D5. Projíždějte tam s maximální opatrností.
17: Mami, proč máme všechno od konceptu?
18: To jen se zeptej, tatínka.
19: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
20: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: tak všechno mám.
1: Tohle Poetika blízko na Hit Rádiu v 7.56. Jezdíte na dovolenou all inclusive? Máte rádi prostě to neomezené jídlo a pití? No tak pozor, hotely v nejoblíbenějších destinacích Čechů zpřísňují pravidla právě pro all inclusive. Dnes se ta pravidla patří. Menší talíře. Ruší se taky nekonečný rautový mísy a to úplně nejhorší, co se mohlo stát. Jídlo vám začne dávkovat obsluha, aby prostě lidi na talířích nenosili kila jídla, který pak vyhodí.
2: Teďka mě možná ukamenujete, ale mně to přijde vlastně dobrý, jo. Ačkoliv nejezdím na all inclusive, tak když tam mám polopenzi nebo klidně jenom snídani, tak stejně jim na té snídani víc, než jim tady doma.
1: Jasně.
2: Jo, a naložím si strašně moc a vlastně jako vždycky to s ním, protože je mi to líto vyhazovat, to jo, ale vím, že normálně bych takhle moc prostě nejedla.
1: No já to taky na jednu stranu chápu a ze zkušenosti a teď opravdu nic proti žádný národnosti, jo, ale Poláci a Rusové, ty si vždycky udělají z jídla pyramidu, aby tam pak půlku toho nechali, jo. Nevím, jestli máte stejnou zkušenost, a já si vždycky říkám, je škoda toho jídla, ale teda pojďme se vrátit k tomu, že teda nám Čechům berou tady tu možnost all inclusive, jo. Já bych chtěl opravdu vidět toho Čecha, který si zaplatí all inclusive a nakonec nějaký borec za něj začne nabírat jídlo na příděl, jo. Já bych si k tomu máme set a vzal popcorn, jo.
3: A zase je otázka, ty jsi říkal zmenšování talířů a na druhou stranu, pokud si těch talířů můžeš vzít jako neomezený počet, tak je to vlastně úplně jedno. Možná to jako omezí to, že si to nenabereš, ale pozor, já jsem na dovolený all inclusive nebyl 10
1: teďka
3: let.
1: Už to nezakecáš,
3: jo, takže já tohle mezi to nepatřím. Za prvý jsem vždycky přibral 5 kilo a za druhý tenhle ten druh turismu aktuálně nevyhledáváme, protože sedět někde na pláži a na baru celý den to mě úplně nebaví, ale nikomu to neberu.
1: To je ono, to jsme chtěli slyšet. Takhle přesně, ať si ty rautový talíře zrušej, ať tam stojí borec s těma kleštěma a nabírá nám to, ale malý talíře, no tak prostě půjdeme víckrát, no. Půjdeme víckrát, nedá se nic dělat.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
5: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
6: Mirage.
5: Rybičky. Hrady.cz. 24. a 25. července. Vodní hrad Švina.
6: Migové.
5: Harley.
6: Xindle X.
5: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 24. a 25. července na Hradě Švihov za podpory Hit Rádia FM+.
7: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
5: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
8: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
10: Skladové vozy Dacia i hned k odběru. Nyní s výkupním bonusem na všechny modely jen u Autohornát Plzeň Bolevec. www.autohornat.cz.
11: Nedělejte při výběru bydlení kompromisy. Byty Dobřany. Nové byty už od 3,5 milionu. Byty Dobřany.cz.
12: V Dobřanech se žije dobře.
4: On air.
13: Online.
4: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: Krásné páteční ráno, je přesně 8 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Chorvatské pobřeží vychází vstříc majitelům domácích mazlíčků a na Jadranu aktuálně fungují téměř 300 oficiálních psích pláží. Dovolená u moře tak pro české turisty už dávno neznamená složité loučení se čtyřnohými členy rodiny. Řada těchto míst navíc nabízí nadstandardní servis, jako jsou psí sprchy, speciální občerstvení včetně psího piva nebo zmrzliny a dokonce i plážové bary s lehátky přizpůsobenými pro psy. Modernizace železniční stanice ve Velkově u Tišňova a úseku do Křižanova přinesla rychlejší cestování a lepší dostupnost vlakové dopravy. Správa železnic projekt dokončila loni s podporou Fondu Evropské unie. Výstavba zaujala nejen svým rozsahem, ale hlavně rekordně krátkou dobou, kterou umožnilo úplné zastavení provozu. Dělníci tak mohli přeložit koleje do nové polohy a podstatně tak zvýšit rychlost vlaků. A pojďme také na sport. Kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem světa ve vodním slalomu. Nejlepší závodník aktuální sezony světového poháru ve 24 letech vybojoval první individuální světový titul. Zlepšil loňské stříbro a na šampionátu v americkém Oklahoma City získal druhý cenný kov po druhém místě z časovky kajak crossu. V ženském finále obsadila Amálie Helgartová osmou příčku. Vyhrála Australanka Jessica Foxová, která získala už neuvěřitelný 17. světový titul. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
0: Návštěvníci plzeňského Nového divadla si na bezbariérový vstup ještě chvíli počkají. Plánované úpravy, které měly vozíčkářům usnadnit přístup přímo do hlediště, se totiž odkládají. Změny měly proběhnout během letních divadelních prázdnin. Nicméně v plánu jsou i další opravy, takže se hledá termín, aby obě akce proběhly najednou. A jak vypadá páteční předpověď počasí? Na západě Čech dnes budeme mít opět hlavně polojasno, postupně oblačno. Dorazit mají i dešťové přehánky. Na teploměrech dnes naměříme mezi 23 a 26 stupni.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Dobré ráno, šampione.
4: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
6: jsme tady pro tebe.
4: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Hezké páteční ráno.
2: Pátek, pátek, konečně.
4: Snídaně šampionů.
1: Zníš jako když se těšíš na víkend. Myslím si, že to máš dost podobně jako většina našich posluchačů. Mám to taky tak.
2: Pokud chcete jít dneska z práce domů dřív i vy a jít vstříc tomu víkendu, tak pozor, je tu nová studie, která zjistila, že posílání memů, těch vtipných obrázků, šéfovi zvedá dopamin a zlepšuje vztahy v práci. Takže teďka a děláte, co děláte, pokud nemáte teda a nejste doma už na dovče, tak zvedněte telefon a pošlete nějaký vtipný, trapný obrázek šéfovi.
1: Tak trapný obrázek, přemýšlím, co bychom měli poslat našemu šéfovi, tak se vyfotíme.
4: Radio FM Plus.

0: Jsme rádi, že nás ladíte 9 minut po 8.
1: Každý z nás si pamatuje svůj první den v práci. A kdo ví, třeba teďka někdo zrovna prožíváte takovej den. Někdo třeba nevěděl, kde je kafe, někdo si mohl splíst šéfa s kolegou. Jeden chlapík v Německu na ten svůj první den jen tak nezapomene, protože ten hnedka první směnu vezl asi 40 bas pivečka, ale ten náklad nebyl dobře zajištěný, takže v moment, kdy on zatočil, tak 40 bas teklo proudem. A to si říkám, že na první den jako nic moc.
0: Ale v Německu, že se to stalo, dobrý. Kdyby se to stalo v Čechách, samozřejmě záleží ještě na značce, nebylo by to úplně příjemné, jo. Ale já si říkám, jestli teda opravdu vám se povedlo něco takhle vlastně pokonit v práci, ať už první den, nebo první měsíc, nebo prostě ze začátku, kdy jste tam byli, máte něco takového?
1: Ať už jste v autě, doma, kdekoliv, přemýšlejte o tom. A co vy, kluci?
2: Já mám jenom spíš ještě jako z pohovoru, já teda podotknu, že mě vzali nakonec, jo. Ale já jsem ještě nebydlel tady v Praze a měl jsem samozřejmě přijet do jedné firmy, do jedné ulice, která se jmenovala jako Radlická, jo. No. Ale já jsem jel na metro, který se jmenuje Radlická, jenže to není, ta ulice je hrozně dlouhá, levo několik kilometrů. No a samozřejmě jsem si jako dával záležet, abych přišel včas. Kvůli téhle chybě jsem přišel zhruba o 30 minut později na ten vstupní pohovor, jo. Tak jsem si říkal, tak tam nemusím ani chodit, že jo. Ale bylo vidět, že když dokážete zaujmout, rozumíte, máte kouzlo osobnosti jako já.
0: A nedali ti to?
2: Nedali mi to.
0: Ne, dali nebo dali?
1: Nedali nebo nedali?
2: Dali, prostě ale nastoupil jsem tam, nicméně po půl roce jsem sám skončil stejně, jo. Ale to je není důležitý. Můžete přijít i o 30 minut později, když pak zaujmete, tak vás vemou stejně, nemějte strach. Ale jinak v práci jsem měl hodně věcí, ale ne první den teda.
0: Já jsem si teda vzpomněl na svůj opravdový majstrštyk. Já bych se možná tím jako neměl chlubit, jo, ale když jsem to nakous, já jsem zaviroval asi po měsíci v práci, v nový práci půl firmy.
2: Na co jsi koukal tam?
0: No právě, že na nic, přišel e-mail a v něm byla příloha. Já jsem tu přílohu otevřel a zamknulo to soubory v mém počítači a přes síť se to dostalo do poloviny notebooku počítačů lidí v té firmě, jo. Já jsem ajťák, teda chci říct jenom jako původně, jo. Já nevím, co se stalo. Normálně to byla příloha, která vypadala prostě jako úplně v pohodě, tak jsem to otevřel a už nikdo neodevřel nic, takže jsme přišli o všechny smlouvy, o všechny dokumenty, všechno. Samozřejmě chtěli výkupný ty borci, ale nikdo nic neposlal, protože jako asi by to nikdo nebude
1: pouštět. Tak jak se říká, i mistr tesař se někdy utne, že?
0: Takhle, mistr nejsem, tesař taky ne, tohle jsem prostě podělal, ale jako poučení, no.
1: Já teda jediná dodržím zadání a řeknu svůj první den v práci.
2: To je pravda, vlastně.
1: Dobře.
2: Po měsíci tak, a pohovor, no, to jsme nesplnili.
1: Nevadí,
2: úplně.
1: Kluci, nevadí. Tak když jsem začínala třeba v gastru, tak já jsem tam zakopla s talířema a vylila jsem omáčku jedný slečně do klína, takže to bylo jako nepříjemný, ale nechali si mě tam asi taky, jak říkal Fíla, kouzlo osobnosti. Ale jinak pak já už jsem byla jenom v rádiích, jo, ale vždycky v každém se první den něco stalo. Někdy mi spadl mikrofon, jakože mezi vlastně hruď a já musela mačkat všechny věci, co musíš mačkat normálně na mixu. Do toho jsem musela takhle držet mikrofon divně mezi rukama. Když jsem začínala tady, bez tebe první den, no. Myslím teda, kdy už jsem musela obsluhovat tady sama, tak jsem smíchala nějak šavle do sebe, že měly zprávy přes sebe, hudba přes sebe, nějak reklamy, všechno.
0: No to je hrozný, to z toho pak ty lidi hodili šavle normálně. Když se to pomíchá navzájem.
1: Takže to bylo jako nepříjemný, no. Ale co vy?
0: No, tak zajímá nás váš příběh samozřejmě, teda první den v práci, jasně chce, jak dodržujeme zadání, tak jestli se vám povedlo něco opravdu zajímavého, jaký majstrštyk první den v práci, jo? Jasně říkala, když se to pomíchá navzájem, jak to zní, jo?
1: Ježiši. Takovýhle to znělo u mě.
0: Takhle nějak. Tak číslo znáte, 777-937-777. Budeme rádi, když nám to nahrajete přes WhatsApp, nebo nám to sem hoďte SMS-kou, rádi to přečteme. Teď Sunrise Avenue a tak, jak to má vypadat na Hit Rádiu v 8.14. Hezké ráno.

0: Výlet do zoologické zahrady, máme jich tady v republice několik, vlastně to vůbec není špatný nápad. Takhle o víkendu s dětma, třeba s partnerem. Shakira Zoo na Hit Rádiu v 8 hodin 20 minut. Dobré ráno. Tak co, co jste pokonili první den v práci?
1: Tomouš píše, první den jsem přišel o hodinu dřív, seděl jsem před zamčenou firmou a myslel si, že všichni zaspali, ale já jsem si jen spletl pracovní dobu. A tak to je dobrý o hodinu dřív, lepší než o hodinu později.
0: Taky píše Patrik, šéf mi řekl, ať se cítím jako doma, tak jsem si zul boty. No, nebyl nadšen. Dobře.
1: A to občas ale mi přijde, že někdo dělá v rádiu i tady, i Dave a takhle. A Dave tu teďka není, tak ho můžeme pomlouvat. A nebo nebudem. Ahoj Jasmin, to si pamatuju ty smixovaný šavle a já až teď konečně vím, co se stalo. No, jinak já jsem strašně šikovnej a zatím žádný průšvih první den nebyl, píše Michal.
0: Musíme vysvětlit, co ty šavle znamenají pro ti, kdo v rádiu nepracují nebo netuší, co to je. Tak máme tady dvě kliky, dvě šavle a z těch hrajou písničky. No a když se to pustí všechno dohromady, tak to prostě udělá totální galimatyáž. A to se prostě občas stane, nebo že se člověk přehmá tady na nějaký jiný tlačítko.
1: No, oni mají různý rádia, různý ty mixážní pulty. Já jsem předtím byla jinde a prostě člověk je zvyklý to obsluhovat jinak.
0: Kdyby prostě byla ve stejném rádiu, no, prostě od začátku, no, jako třeba někdo, tak se ti to nestane, jo. Taky tady máme zprávu od Liduš. Moji milí šampioni, já mám taky trochu úsměvnou zkušenost z prvního dne v nové práci. Už je to spousty let, ale stále si to pamatuji. První den zazvonil telefon. Říkám si, tak teď ukážu, že jsem profesionál. Zvednu ho. Dobrý den, na druhé straně ticho a pak hlas. Vy tady jste nová, že? A já překvapeně. Ano, ale jak jste to poznal? A on, protože jste zvedla cizí telefon. A já, jak to víte? A on, sedím za vámi. A já se na to snažím přijít.
1: Já už to čtu třeba po pátý v hlavě tuhle tu zprávu a furt ji nechápu. A možná jsem úplně blbá, a možná jo, ale prostě moc jsem to nepobrala, tuhle zprávu.
0: Ale máme tady ještě, pojďme, jednu zprávu od Renaty. Dobrý den, nastupovala jsem ve svých 26 letech na post finanční ředitelky. Vypadala jsem spíš na 18 a první den na vrátnici se mě zeptali, kam jdu. Řekla jsem, že jsem nová finanční ředitelka a že jdu pracovat. Vrátníci se začali smát a zavolali generálnímu, že je tu nějaký malý blondětý spratek a tvrdí, že je ředitelka. Chudáci se mi pak omlouvali, nakonec jsme byli kamarádi, já jim nosila svačinky, ale pak se mi vyhodila. Ne, to tam už nebylo, ten konec.
1: Ještě mě teďka pobavila zpráva od Andreje, teďka přišla. Ahoj, nebylo to hned první den v nový práci, ale pracovala jsem u telekomunikačních firm. Přišla jsem z jedné do druhé, prošla jsem školením, nastoupila na prodejnu a přišla mi zákaznice řešit nový tarif. A já se sebevědomě pustila do prezentace nabídek. Když jsem zjistila, že zákaznice na mě kouká pomalu s otevřenou pusou, došlo mi, že jí prezentuju nabídku původní konkurenční firmy. Naštěstí jsme se zasmáli a já ve firmě dál zůstala. Hezký den.
0: To je skvělý. To je, mě to vlastně připomíná, taky se tady občas stane, že třeba přijde nový kolega z jiného rádia a že tady třeba den říká tu starou stanici, jo. To je taky jako majstrštyk. Tak díky za vaše zprávy a vzkazy, to nás moc pobavilo. Myslíme si, že vás pobaví i tahle muzika. Mimochodem, nepletuli se Pitbull teď v neděli?
1: Ano.
0: Na Letný, ne, v Letňanech. Mm-hmm. Tak vy, kdo máte lístky, moc si to užijte a po víkendu nám řeknete, jaký to bylo. Tak za chvíli Rain Over Me, taky Zara Larsen, no a samozřejmě aktuální doprava. Hezké ráno.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
3: Cesta na zákaznické centrum, to už je minulostí. Stáhni si zdarma mobilní aplikaci Virtuální plzeňská karta a předplatné i jízdenky si koupíš kdykoliv a odkudkoliv. V apce tě čeká i řada dalších skvělých funkcí, třeba online žádost o slevu z jízdného. Pokud máš raději plastovou kartu, tak využij e-shop plzeňské karty. Na pár kliknutí si tam kartu vyřídíš i dobiješ. Mrkni na plzeňskakarta.cz a cestuj chytře, ne zbytečně.
4: Milí Klatováci, máme pro vás první tři důvody, proč se těšit na nové obchodní centrum Intercora Park Plzeňská. Elektroniku a věci pro domácnost s úsměvem nakoupíte v Planeu. Váš život bude krásnější po návštěvě drogérie Rossmann a vy i vaše děti najdete zábavu a relaxaci v dětském světě s kavárnou.
5: Intercora Park Plzeňská pod Křesťanským vrchem. Intercora. Dokonalost v každém projektu. Již brzy.
6: Plzeňské filmové večery z finále Plzeň jsou zpět. Užijte si od července do září nové české filmy i zahraniční trháky. Bardotky, drama, 6 gramů, bojovník, někdo to rád v Plzni nebo po večerce. Putovní letní kino navštíví Galerie města Plzně, kafe Smetanka, pivovar Burgmistr, plzeňský Prazdroj, Roští i Lochotínský amfiteátr. 6 filmových večerů pro děti chystá rodinné kino u Matoušů v muzeu v přírodě v Plzni Bolevci. Program a vstupenky najdete na festivalfinale.cz. Hlavním mediálním partnerem je Hit Radio FM+.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
8: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
9: Isolvest. My v Isolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba? Isolvest.
8: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
9: Isolvest.
10: Tak zavolejte ještě dnes.
8: Isol@vest.cz.
11: Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech v konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na www.uhlava.cz.

0: Stop Doraš. Stop.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
2: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
3: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dal opatrně u nájezdu na dálnici D5 nedaleko Ejpovic, řeší se tam nehoda motorkáře. A bourá se taky na Příbramsku, tam pozor na cestě z Jinců směrem na obec Hostomice.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio FM+.

0: tuhle neděli si tohle budete moct dát naživo. Pitbull, letiště Praha Letňany, kdo máte lístek a vyrážíte, tak nasadit paruku a koncert si rozhodně užijte. Jsme Hit Radio, krásné ráno v 8.32. Co pro nás má Filip?
1: Ranní update.
2: Rozruch na letišti v Kalifornii vyvolalo neobvyklé zavazadlo, které bezpečnostní kontroly odhalily v odbavených kufrech. Ukázalo se, že jeden z cestujících si chtěl domů odvést celé pečené sele na místo běžných suvenýrů z dovolené. Pracovníci ostraji museli netradiční náklad zabavit kvůli porušení přísných předpisů o dovozu potravin. Hasiči v britském hrabství Dorset museli řešit kuriozní zásah, kdy kočka utekla před bouřkou na vrchol vysokého stožáru elektrického vedení. Vyděšené zvíře odmítalo slézt dolů a místní energetici museli na 2 hodiny odstavit proud, aby záchranáři mohli bezpečně zasáhnout. Kocoura se podařilo v pořádku sundat pomocí speciální plošiny. Americký profesionální pojídač hot dogů Joey Chestnut potvrdil svou dominanci na slavném novoročním klání v New Yorku. Během pouhých 10 minut dokázal spořádat neuvěřitelných 56 párků v rohlíku, neboli tady hot dogu, a deklasovat konkurenci. Před zraky tisíců diváků tak s přehledem obhájil své již několikáté mistrovské prvenství. Mě zaujal jenom profesionální pojídač, to zní, jako by se tím jako živil, či co?
3: Tady naproti mě jeden sedí, Michal, jako já si myslím, že by se toho taky zhostil a novej Guinnessu rekord by padnul.
4: Takhle, já si myslím, že on je hrozný dobytek, to je první věc. A druhá věc, kolik jsi říkal?
2: 56 za 10 minut.
4: Za 10 minut, tak kdyby si to dal bez rohlíku, dostal bych tam víc, ne? A nemusel by to kousat třeba.
2: Ne, ty jsi hlavička, Michal.
4: Jeden za druhým. Tak já si myslím, že když se bavíme o tom mídle, že bychom mohli jít společně udit.
3: No
4: uděláme
3: jo.
4: Klobásky. Co vy na to? Tak dáváme klobásky na tyčku, zavíráme u dírnu, tohle je dlouhý kouř. Činasky na Hit Radio v 8.34 a tohle si moc užijte, tak krásné ráno.

0: In My Head. Tohle je Rehab a tohle je Hit Radio. Za 5 minut 9:15 a my vám stále přejeme krásné páteční ráno. S vámi Michal, Jasmin a Filip.
1: Vzpomeňte si, kdy jste naposledy udělali něco pro sebe samýho, jo?
0: Tak není to tak dlouho, včera jsem si něco zrovna koupil. Dobře, tak
1: Michala máme vyřešenýho. Co vy třeba, maminky, jo? Kdy jste si odpočali nebo udělali radost sami sobě a ne jenom dětem, partnerovi?
0: Myslíš, jako, že jste si na sebe našli čas?
1: No, nebo pro sebe něco uděláš. Dneska je prostě mezinárodní self-care day, jo? Den, kdy bychom měli pečovat opravdu sami o sebe, trošku zpomalit, něco si dopřát. Může to být jenom horká vana, to je jedno, nebo pro někoho posilovna, že si udělá čas takhle sám na sebe. Procházka, čtení knížky, cokoliv.
0: Mě zajímalo, jestli ten self-care day vychází vždycky na pátek, nebo jestli je to náhoda, že to vyšlo na dnešek. Já už se teda těším, až si udělám self-care večer dneska, ale podle mě z toho jako lidi dělají vědu, že říká svíčky a meditace a nějaký prostě tohle krémičky. Já si myslím, že nejlepší péče o sebe je vypnout vyzvánění na telefonu a lehnout si.
1: A pod to se podepíšu teda.
0: Co Filip, jaký má třeba Filip jako self-care day, jak vypadá tvůj self-care day?
2: Nemám takový ledný, já mám self-care day každý den. Já třeba mám nový oblíbený sport, jmenuje se padel, nevím, jestli to znáte. Mm-hmm. Takový mix tenisu, squasha a tak. A já si dělám self-care tak, že si to vlastně chodím třeba 4x v týdnu zahrát a to je péče pro mě, já sportuju, já hubnu. No a pak to zprasím obědem a to je taky self-care, protože já si udělám radost, že si dám ten řízeček s tou kaší.
0: Hezky.
1: Dneska je tady Filip místo Davida. David si zrovna dává self-care

0: padlu.
1: Padel.
0: Padel, jo, ano. V Brně.
2: A já mu říkám, jet na padel a do Brna, ty jsi blázen.
1: A my vlastně nevíme, to se zeptáme v pondělí. Já vlastně nevím, proč jel teda do Brna a proč jel na ten padel tam.
2: Asi turnaj nějaký.
1: My jsme se ho teda, já nevím, ptali jsme se ho, nebo nám to, ne, my
0: on
1: jsme
0: říkal,
1: se ho ptali.
0: Že jede dělat networking a pak nám poslali grilluje.
1: No, my jsme se ho ptali a on nám to neřekl, protože se za to styděl. To je ono. Tak Davide, jestli nás slyšíš, v Brně zdravíme tě a v pondělí tě tady čekáme, jo, vše. Tak za malou chvíli Dua Lipa, Love Again, to je song, který si užijete, tak hezké ráno.
3: Chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Rio Mare při koupi od dvou kusů za 54,90 za kus a vepřovou panenku kilogram za 149,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Moderní internet www.starnet.cz

0: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
2: Řešení je úvěr od Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit hodně.
2: Řešení je Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
2: Řešení je Acema.
1: A co když potřebuju 20 milionů?
2: Řešení je Acema.
1: A 30?
2: Acema.
1: A 40?
2: Acema.
1: A 50?
2: Acema. Jde to i bez banky.
1: Hele, nezaseko ses?
2: Ne.
3: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
4: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
5: For camping. Venku je nám krásně.
6: Tady chci bydlet.
5: Venku?
6: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
5: A kde bude ložnice?
6: Na louce pod hvězdami.
5: To je ale velká ložnice.
6: Největší na světě.
5: No jo. A co koupelna?
6: No, v potoce.
5: A sousedi?
6: Už se hlásí.
5: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
6: Jo, tady nám je krásně.
5: For camping. Venku je nám krásně.
7: Nedostal ses na střední? Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a kominík, jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. beanstaňkov.cz.
8: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Takhle zní páteční Hitrádio snídaně šampionů v 8.51. Dobré ráno. Celý týden jste měli možnost zapojit se do soutěže s 4Camping a vyhrávat poukaz na produkty značky Peak Design v hodnotě 7000 korun. Produkty, které jsou opravdu kvalitní, designové a navíc na ně máte doživotní záruku, to je Peak Design. No a své příběhy z kempování jste nám posílali na náš web a my jsme hledali ten nejlepší ze všech. No a celé to vyhrává příběh Vladimíra.
1: Čtu Vladimíru v příběh, který je opravdu excelentní, jo. S kamarádem Jindřichem jsme kempovali v jižních Čechách. Večer jsme seděli u ohně, snědli lunch meat, dali si pár piv a šli spát. V noci jsem vylezl ze stanu na malou. Byla naprostá tma, jen na chvilku vykoukl srpek měsíce, který mi na okamžik ukázal cestu. Když znovu zmizel za mraky, našel jsem podle mě náš stan, vlezl do spacáku a zavřel oči. Najednou mi někdo něžně přejel rukou po spacáku a mužský hlas zašeptal.
2: Já můžu. Ale je hňátko, to jsme si přece nedomluvili.
1: Začal mi rozepínat spacák. V tu chvíli znovu vykoukl měsíc.
2: Ještě měsíc.
1: Uviděl jsem nad sebou cizí střepatou hlavu, dostal pusu na neoholenou tvář a cizí ruka zamířila do podbřišku. Oba jsme v tu ránu zařvali, já hrůzou, on překvapením. Vyrazil jsem ze spacáku, cestou ze stanu, porazil jeho přítelkyni a utekl se schovat do křoví. Až když se situace uklidnila, našel jsem s pomocí měsíce svůj skutečný stan. Ráno jsem tu slečnu potkal, nevraživě po mně koukala přes hrnec, jako bych jí zkazil celý romantický víkend. No tak to
0: famozí,
1: je gol.
0: To je famozí.
1: Vladimíre, ty Vladimíre, jsi to vyhrál.
0: Vyhráváš poukaz v hodnotě 7000 korun od 4Camping.cz na produkty značky Peak Design. Je to tvoje, ty jehňátko.
1: A tohle je Vončo, takovýhle příběhy jsou naprosto perfektní, takže já naprosto chápu, že to Vladimír vyhrál a moc gratulujeme a moc si výhru užij, Vláďo.
0: Tak co je hňátka naše? Dáme tam poslední song a rozloučíme se. Páteční snídaně šampionů, tak pojďme na to.
3: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na

0: Pravdu jsme říkali, když jsme poslední song Snídaně šampionu ohlásili. Dámy a pánové, to byl on, Selena Gomez, Love You Like Love Song na Hitrádiu v 8.56. A my se s vámi musíme rozloučit, ale nebojte, nebude to nadlouho. V pondělí v 6.00 se tady zase potkáme a mě by zajímalo ještě, co vaše plány na víkend vůbec. Co ty, Jasmin?
1: Já je budu mít pracovní všechny plány. Zkouška s kapelou, nahrávání, první dubbing, takže vlastně ve studiu furt.
0: Jasně, takže penízky nějaký budou. Co ty, Filipe?
2: No, já penízky nic moc, já budu v rádiu celý víkend.
0: Vlastně ty jsi tady v rádiu.
2: Ne, 7 až 12 tady budu.
0: S Leou,
2: takže vás veme i na víkendový vysílání 7 až 12 ráno.
0: Vy tam rozdáváte něco taky, ne?
2: Taky narozeninová ruleta, hrajeme od Allegrie, od ceny,
0: šmara,
2: zážitky.
0: Důvod, proč si pustit hit rádio víkendu je, no a kdyby vás zajímalo, co budu dělat, já taky pracovně na svatbičku, jedu do Králik, čověče.
1: Králik,
0: tak jsem zvědavý, co bude k obědu, jestli ne třeba králik. No tak ať budete dělat cokoliv, víkend si užijte.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: A jak bylo řečeno, moc se na vás budeme těšit v pondělí v 6 hodin ráno.
1: Tak ahoj a užijte si víkend.
0: Čau, mějte se.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech a s ním 2 minuty před 9. Bára Škrybová, přeju všem nádherný pátek. Aktuálně se jezdí na západě Čech v klidu, nemáme hlášeny žádné nehody ani výrazné komplikace, takže šťastnou cestu i nadále a vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Nový zákon, předpisy. Nejste si jisti, co se týká právě vašeho úřadu? A víte, že i mimo nižší režim máte určité povinnosti? Aurevis vám poradí. Staráme se o kybernetickou bezpečnost i těch nejmenších obcí a dalších státních institucí. Aurevis.cz. Obraťte se na nás. Společně projdeme vaše povinnosti a navrhneme jen to, co skutečně potřebujete. Aurevis.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
3: On Air.
7: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM Plus.
8: 9 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Hezké páteční dopoledne. Ministr zahraničí Petr Macinka dnes v Chorvatsku zahájí seminář na sdílení zkušeností v oblasti jaderné energetiky. Zástupci českých firem na něm následně představí české technologie a know-how. Na závěr své dvoudenní cesty pak bude Macinka jednat se svým chorvatským protějškem. Chátrající zámek v Chodové Plané na Tachovsku našel nové využití. Po dlouhých 35 letech a nákladné rekonstrukci začala tato novobarokní památka sloužit jako domov pro seniory. Během chvíle se obsadilo všech skoro 100 pokojů. Většina klientů je přímo z okolí, část ale třeba z Prahy nebo východních Čech. Proti rozsáhlým lesním požárům budou ve Francii zasahovat vrtulníky z Česka a Slovenska. O pomoc v noci na dnešek požádal francouzský prezident Emmanuel Macron. Nejhorší situace je na západě země, kde úřady musely evakuovat na 20 tisíc lidí. No a jdeme taky na fotbal. Hradec Králové v úvodním utkání druhého předkola Evropské ligy překvapivě vyhrál na hřišti norského Tromze 1-0. Méně úspěšný pak byl Jablonec, který do kvalifikace konferenční ligy vstoupil porážkou 2-3 v chorvatském Varaždínu.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
1: Víkend je skoro tady a s ním přišlo krásný počasí. Dnešek jasný nebo skoro jasný. Teploty v maximech na 25 stupních Celsia, na horách to bude 21, tak užívejte.
3: Hit Radio FM+.
1: Třeba někam vyrazte do přírody nebo na festiák. Za chvíli budeme vzpomínat na festivalové zážitky. Krásný dopoledne přeje Bára Škrybová.

Tak tohle byl nářez od Shawna Mendes. Díky, že jste zítra rádiem FM+, 9 hodin 13 minut k tomu. Je pátek, konečně jsme se zase dočkali a nejen teda toho víkendu, který už jako opravdu visí na vlásku, ale taky Hradů. Dneska totiž startují na Švihově a protože my Hrady milujeme, žijeme Hradama už je o pěknou řádku let, tak ten festival taky prožíváme a opravdu ho máme moc rádi. Tudíž Západ Čech jede tenhle víkend na festivalové vlně, tak si ji pojďme rozjet i tady na Hit Rádiu FM+. Určitě jste byli minimálně jednou na nějakém festiáku, ať už to byly třeba právě ty Hrady, anebo úplně nějaký jiný festiák, v tomhle případě je to jedno. Určitě z něj máte i nějaký zážitky. Potkali jste tam třeba svoji lásku, nebo jste tam naopak ztratili svoji lásku, anebo jste tam ztratili boty třeba, protože já ano, já takhle jako boty většinou ztrácím. A to jako ne, že bych byla pod vlivem čehokoliv. Já si ty boty prostě sundávám, ať jsem kde jsem, automaticky, ale pak si je zapomínám i nasazovat, takže už několik bod jsem takhle jako pozapomněla, ale pojďme si říct, že to byly vždycky žabky, třeba za stovku, takže jako žádná tragédie. No, takže co vy? Využijte náš WhatsApp na maximum. 720 870 237, sázejte tam jakýkoliv vaše festivalové zážitky. Uděláme si to tady, takhle v pátek, před víkendem v létě. Nádherný, no pumpujte to. Pump it. Black Eyed Peas.

0: 9.24, Imagine Dragons, Bad Liar, je pátek, máme krásný léto dneska, navíc 24. července, to zní jako ideál. A tak jsme tady nadhodili ideální téma, vaše festivalové zážitky. Na WhatsApp 720 870 237, už jich pár mám. Roman, ahoj Báro, v devadesátkách, kdy ještě nebyly mobily, se nám podařilo odjet z festiáku bez kamaráda. Nebylo to schválně, mysleli jsme, že sedí v druhém autě a on byl mezi tím úplně někde jinde. Nakonec dojel vlakem a dneska nám to, že jsme ho tam nechali, připomíná při každé příležitosti. Hezký den všem, Roman. No, to je přesně ono, co jsem chtěla slyšet. Díky moc, Romane. Ahoj, já jsem jednou na festiáku ztratila mobil a představ si, našla jsem ho, protože ho někdo odevzdal do ztrát a nálezu. Od té doby věřím, že jsou festivaloví lidi prostě fajn. Ahoj, Jana. A na Hradech se vidíme. Jani, to je jasný, dneska i zítra se tam vidíme. Náš WhatsApp 720 870 237 je vám stále k dispozici. Pište nebo namlouvejte vaše festivalové zážitky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Max útočí na regál.
3: Barča skvěle trefila nákupní koš.
2: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
3: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Milí klatováci, máme pro vás první tři důvody, proč se těšit na nové obchodní centrum Intercora Park Plzeňská. Elektroniku a věci pro domácnost s úsměvem nakoupíte v Planeu. Váš život bude krásnější po návštěvě drogérie Rossmann a vy i vaše děti najdete zábavu a relaxaci v dětském světě s kavárnou.
8: Intercora Park Plzeňská. První na výjezdu z Klatov. Intercora. Dokonalost v každém projektu. Již brzy.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak měla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
11: Randíte?
12: A tohle znáte?
11: Bylo to fajn, ozvu se.
12: Sestěhujem se hned?
11: Zapomněl jsem peněženku.
12: Uděláme si selfiečko?
11: Promiň, volá manželka.
12: Mrkneme do pařížský.
11: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
13: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
14: Elite Date, seznamka pro vztah.
15: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
14: Elitedate.cz.
16: Aby tě život bavil, musíš spát, odpočívat nebo se milovat. Kostelelo syna.
17: Ať trávíte dovolenou kdekoliv na světě, hlavně se tam dobře vyspěte. Postele Losiná vám přejí krásné léto plné odpočinku a zdravého spánku.
18: Postele Losiná.
19: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
7: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
11: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
13: Vinetu!
11: Druhý díl díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
20: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
21: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
20: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
22: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

Jeleni, no to je taky kapela, která ráda obráží festiáky. A právě festivalový téma, to je to naše, který tady teď na Hitradio FM Plus spolu takhle v letní páteční dopoledne probíráme. Píšete mi na náš WhatsApp 720 870 238 vaše festivalové zážitky. Anička mi poslala jeden parádní. Před asi 8 lety jsme byli s manželem na jednom festivalu. Večer jsme seděli u stanu a vedle nás byla taková partička lidí. Dali jsme se do řeči, druhý den jsme šli na koncerty už společně a od té doby se každý rok aspoň jednou za léto potkáme. Vždycky říkáme, že nebýt jednoho volného místa u stanu, nikdy bychom se nepoznali. Ahoj Anička, ty jo, a to je přesně ono. Festivaly jsou super místo, třeba i pro to setkávání. A

0: Lost Frequencies, The Feeling. Přesně 9 hodin a 44 minut pátek dopoledne. Před chvilkou jsem četla zprávu o festivalovém zážitku, kterou mi napsala Anička. A já jsem zapomněla Aničce připomenout, že všechny Aničky byste měly být v neděli v Aníně na pouti. Tak jdu na to teď. Pouť v Aníně je celý víkend, ale v tu neděli 26. července se tam pokusí překonat rekord v počtu přítomných Aniček. Registrace je od 13 do 15 hodin a pak se vyhlásí výsledek. Rekord je zatím 49 Aniček na jednom místě, tak schválně, jak to dopadne letos. No prostě Aničky, na neděli máte program jasný. Když tak mrkněte k nám na sociální sítě, tam o tom píšeme taky. Do 10. na vás čeká na Hitrádiu FM Plus spousta muziky, o tom ani potom, třeba Tom Walker anebo Huntrix. A po 10. budeme zase něco rozdávat, tak buďte s námi a mějte parádní pátek.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Mirá.
4: Rybičky. Hrady.cz. 24. a 25. července. Vodní hrad Švina.
5: Migové.
4: Harley.
5: Xindle X.
4: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 24. a 25. července na hradě Švihov za podpory Hitrádia FM+.
6: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
4: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
7: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
9: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
10: 18 jamek, jeden míč a spousta zábavy. Vyzkoušejte fotbal golf ve fotbalparku v Plzni v Liticích. Zábava, kterou si užijí děti, rodiče i parta přátel. Fotbalpark Plzeň Litice. Těšíme se na vás. fotbalpark.plzeň.cz.
11: Mistrovství České republiky mužů a žen v atletice.
12: Buďte u toho 25. a 26. července v Plzni.
11: Přijedou nejvýraznější hvězdy české atletiky.
12: Štefela,
11: Lourdes Manuel,
12: Vadlej,
11: Švábíková a další.
12: Zažijte napínavou sportovní atmosféru špičkové atletiky.
11: Domácí plzeňští atleti budou navíc obhajovat 12 medailí pro Plzeň.
12: 25. a 26. července na atletickém stadionu města Plzně.
11: Lístky a program na ticketportal.cz.
13: Jasně, já ti splním přání, Trio.
14: Ryba jo.
13: Chytrý mozek.
14: Bujné svaly.
13: Kila dolů bez námahy.
15: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
16: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
17: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
18: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
19: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
20: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
21: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hitrádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
5: Hit Radio FM Plus.
14: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Minutku a půl před 10. hodinou nám dohrává song Golden od Huntrix na Hit Radio FM+. Díky, že jste s námi. Bára Škrybová přeje parádní, ten nejparádnější pátek. Bára Purkartová má už pro vás připravený nebo pro nás zprávy na 10. My se mrkneme na počasí, ale teď si dáme dopravu. Nejlepší dopravní servis na západě Čech a stále se jezdí pěkně, tak jezděte předpisově i nadále a já vám přeju šťastnou cestu. Kdybyste věděli něco víc než my, tak nám dejte vaše dopravní info vědět k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Dobrá zpráva z Plzeňského kraje.
6: V Plzeňském kraji bude leteckou záchrannou službu dál zajišťovat armáda České republiky, a to i po roce 2028. Hejtmanství uspělo ve svém úsilí a přesvědčilo stát, aby armádní vrtulníky nadále létaly z letiště v Líních a tak pomáhali zachraňovat životy obyvatel regionu. Podle hejtmana Kamala Farhana jde o klíčové rozhodnutí pro celý kraj.
7: Je to určitě skvělá zpráva pro celý náš region, protože armáda České republiky zajišťovala leteckou záchrannou službu dlouhé roky a vždy odváděla špičkovou práci. Jsem proto rád, že se nic nemění a i po roce 2028 se budeme moct spolehnout na armádní piloty a vrtulníky. Často jsem o budoucnosti letecké záchranné služby mluvil i s lidmi a vím, že to bylo i jejich přání, aby armáda dál létala záchranku z Líní. Takže věřím, že je současné rozhodnutí potěší stejně, jako potěšilo mě.
6: A proč je výhodné, aby leteckou záchrannou službu dál létali právě armádní vrtulníky?
7: Z mého pohledu to má několik výhod. Jednak bude zachována kontinuita a navíc je to výhodné i pro samotnou armádu, protože její piloti musí létat povinné hodiny a jejich stroje musí být ve vzduchu. Takže je to taková klasická win-win situace pro obě strany.
5: Dobrou zprávu z Plzeňského kraje najdete i na webu plzeňský-kraj.cz. Nedělejte při výběru bydlení kompromisy. Byty Dobřany. Nové byty už od 3,5 milionu. Byty Dobřany.cz.
8: V Dobřanech se žije dobře.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
6: Máme 10 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Příjemné dopoledne. Lékaři, sestry a další zdravotníci by se měli od příštího roku vzdělávat pod jednou institucí. Vláda chystá sloučení dvou organizací, které dnes zajišťují jejich postgraduální studium. Co si od změny slibuje, to ví mluvčí rezortu zdravotnictví Hana Plačková.
11: Naším společným cílem je na partnerské bázi poskytovat kvalitní, moderní a dostupné vzdělávání zdravotnickým pracovníkům napříč profesemi. Propojením odborného zázemí, zkušeností i kapacit posílíme kvalitu vzdělávacích programů a její schopnost reagovat na proměňující se potřeby z praxe.
6: Ministerstvo zároveň ujišťuje, že změna nijak neomezí atestace, zkoušky ani další vzdělávací programy. V Plzni dnes opět úřadoval anonym. Zavolal na tísňovou linku 158 s tím, že je v kancelářích v Brojově ulici na Slovanech uložená bomba. Policie zajistila okolí budovy a na místě teď provádí potřebné bezpečnostní úkony. Po dlouhých 9 hodinách se opět obnovil provoz na železniční trati Tábor Jihlava. Na přejezdu u Chýnova na Táborsku včera došlo k nehodě osobního vlaku a nákladního auta. 4 lidé utrpěli zranění a vznikla škoda více než 6 milionů korun. Kajakář Jakub Krejčí je mistrem světa ve vodním slalomu. Nejlepší závodník aktuální sezony světového poháru ve 24 letech vybojoval první individuální světový titul. Zlepšil loňské stříbro a na šampionátu v americkém Oklahoma City získal 2. cenný kov. Po 2. místě z časovky kajakrosu.
12: Už jsi v klubu posluchačů Hit Rádia? Každý týden super soutěže, zákulisí rádia a exkluzivní obsah z vysílání. Registruj se na našem webu hitradio.cz.
0: Ale to zase po nějaké době začalo vystrkovat růžky. Dneska se ohřejeme. V maximech se dostaneme na 25 stupňů Celsia, na horách 21. A obloha bude předpisová. Spoustu sluníčka nám na pátek hlásí.
9: Hit Radio FM+.
0: No a jdeme dál. Užíváte pátek? No aby ne. Víkend klepe na dveře a navíc je krásně. Eva Max právě teď jenom pro vás. Díky, že jste s náma.

Ano, parádní rytmus a trumpety. Přesně tak, jak Krištofy známe. Tady s nima ještě Dominika Lagia a písnička Půlnoční hřích. Díky moc, že jste v pátek dopoledne s námi. Jak už jsme si řekli, a jak sami vidíte a sami i pociťujete, dneska je moc hezky a má být i příjemně teplo v maximech na nějakých 25 stupních a jasno až polojasno. A kdo si říkáte, no jo, ale o víkendu se nám to zase zkazí, tak jak to vždycky o volnu bývá, tak ne, nebojte se, neskazí. Naopak, bude to ještě o něco lepší. Zítra se můžeme dostat dokonce až na 30 stupňů a obloha bude úplně stejná, úplně stejně krásná, jako je teď. V neděli se teda maličko ochladí, ale asi jenom na 27 stupňů, takže to už nemá nějakou smysl o tom mluvit. Maličko se zatáhne, ale pořád to bude moc příjemný. Na co si ale dejte pozor, to jako opravdu jo, tak to jsou noci, protože noci jsou chladné. 6 až 9 stupňů tady jenom vidím, takže to s paní počirákem nebo pod stanem, ohýnky, festáčky, pozor na to, no, určitě sebou aspoň ponožky, minimálně do sandálů a nějaký ty mikiny, potažmo i lehký bundy. Kuba Rada, ten si vezme určitě zase čepici, to je úplně jasný. Lučenzo Don Omar, Danza Kuduro.

0: Adam Lambert, what do you want from me? Co ode mě chceš? No, od Adama asi nechceme nic, kromě muziky, kterou jsme teď dostali a byla super, ale ode mě určitě chcete nějaký lístky, že jo? Třeba na Viktorku. Tak když budete ladit dál, tak někomu z vás dám za chvíli rovnou 4 lupeny. No a taky nabízím parádní muziku, na pátek úplně ideální, Kelly Clarkson tady bude a tady Swims, tak buďte s námi taky a mějte ten pátek co možná úplně nejskvělejší. Bára Škrypová zdraví.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: Sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
2: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře.
7: Randíte?
8: A tohle znáte?
7: Bylo to fajn, ozvu se.
8: Sestěhujem se hned?
7: Zapomněl jsem peněženku.
8: Uděláme si selfiečko?
7: Promiň, volá manželka.
8: Mrkneme do pařížský?
7: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
9: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
10: Elite Date, seznamka pro vztah.
11: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
10: Elitedate.cz
12: Izolvest. Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
13: Izolvest. My v Izolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba? Izolvest.
12: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
13: Izolvest. Tak zavolejte ještě dnes.
12: izol@vest.cz
14: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U.N.CZ
15: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
17: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána. Cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Rádiem.

10 hodin 32 minut, ladíte Hit Radio FM Plus, je pátek dopoledne. Viktorka Plzeň vstupuje do nové sezóny a to bude už zítra zápasem proti FC Slovan Liberec doma v Dusan Aréně. Začíná se v 17 hodin. Viktorka do nové sezóny vběhne ve zbrusunových dresech a v Dusan Aréně na ně pak čeká i řada novinek, nebo i na nás, na fanoušky. Fanoušci se tady můžou těšit na rozšířenou předzápasovou fanzónu, na vylepšený zápasový program, včetně nástupního ceremoniálu a nebo taky na novou poločasovou soutěž. Bude to veliký, bude to super a všechno hlavně s důrazem na to, aby se fanoušci skvěle bavili a tu návštěvu Dusan Arény a ten celý zápas si užili se všim všudy. Takže teď si pojďte volat o lístky. Stačí se jako třetí dovolat do studia na číslo 720 870 237 a rovnou čtyři lupeny jsou vaše.

0: Rádio FM+.
1: Zlepši si náladu.
2: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

0: Eva Farná a Mirage, vzpomeneš si, Hit Radio FM Plus s vámi. Kam vyrazit? Tak a plzeňské filmové večery už jedou. Filmy si užijete na zajímavých místech po celé Plzni, například třeba na nádvoří plzeňského Prazdroje, v galerii města Plzně nebo třeba u Burgmistra. Čeká vás i speciální bezplatná projekce komedie Někdo to rád v Plzni, a to 30. srpna v Lochotinském amfiteátru. Celý kompletní program i předprodej vstupenek najdete na festivalfinale.cz. A kdo si chcete dneska zatančit, potažmo i zabékat na známé písně, tak vyrazte do Chotíkova, do cyklobufetu na Štuperku. Čeká vás tam totiž nálož cover songů v uskupení, které se sešlo po letech, takže se těšte třeba na Šindeláře, Juhu, Jančíka, Radu a Kořínka. To jsou velký muzikanti, úplní rockoví matadoři. Tak si to užijte.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofmplus.cz.
2: Skladové vozy Dacia ihned k odběru. Nyní s výkupním bonusem na všechny modely jen u Autohornát Plzeň Bolevec. www.autohornat.cz.
3: V-Mart slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na v-mart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny V-Martu. 20% sleva právě teď na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Fenomén Šance Liga je zpět.
6: Tady Karel Spáčil z Viktorie Plzeň. Nová sezona je tady a věřím, že u toho budete s námi.
5: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
8: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
9: Mirá,
8: Rybičky, Hrady CZ. 24. a 25. července Vodní hrad Švinov.
9: Mikové,
8: Harley,
9: Xindl X,
8: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 24. a 25. července na Hradě Švihov za podpory Hitrádia FM+.
10: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
8: Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
11: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
12: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
13: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozu Hyundai v Plzni.
14: Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček.
15: Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů.
14: Dalix Žďár nad Sázavou. Dalix. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
16: Nedostal ses na střední? Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a kominík. Jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. beanstaňkov.cz.
1: Hit Radio FM Plus.
9: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
17: No, I can't take one more step towards you.

0: Ella Henderson, Rudimental Alibi na Hit Radio FM Plus přesně minutu a půl před 11. hodinou. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nákladák s osobákem se nešťastně potkali v Plzni v ulici Přemyslova. S opatrností tudy projedete. V Kralovicích se taky bouralo, a to motorka s osobákem. Nehodu potkáte v ulici Markova třída a mezi obcemi Kolínec a Kašovice na Klatovsku je odstavený porouchaný kamion. Je v zatáčce, tak opravdu opatrně, ať do něj nevlítnete. Šťastnou cestu a vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
3: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu.
2: Byty Dobřany.cz.
3: V Dobřanech se žije dobře.
4: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Sobiesuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
3: Nedělejte při výběru bydlení kompromisy. Byty Dobřany. Nové byty už od 3,5 milionu. Byty Dobřany.cz.
2: V Dobřanech se žije dobře.
5: On air.
4: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM Plus.
6: 11 hodin, další krátké zprávy a Bára Purkártová. Plošný zákaz mobilů, notebooků nebo tabletů ve školách, který už podpořila vláda, by mohl omezit nejen vyrušování ve výuce, ale také aktivní, individualizovanou a badatelsky orientovanou výuku. Míní to někteří odborníci z řad psychologů, podle kterých může být zákaz techniky naopak kontraproduktivní pro nadané žáky. Dětský tábor dobrovolných hasičů v Nýřanech se musel kvůli obavám o bezpečnost narychlo stěhovat. Organizátoři se totiž dostali do konfliktu s místním myslivcem, kterému areál patří. Vadilo mu, že mladí hasiči na chvíli zapnuli výstražné majáky na hasičských vozidlech. Údajně padl i výstřel. Španělsko vyhlásilo v Madridu a okolí stav nouze. Důvodem jsou rozsáhlé lesní požáry, které si vynutily evakuaci tisíců lidí. Vláda krok odůvodnila nepříznivými meteorologickými podmínkami a nutností mobilizovat velké množství zdrojů. Na tenisovém turnaji na pražské Štvanici jsou dnes na programu čtvrtfinálové duely a těšit se můžeme hned na dvě česká derby. Nasazená jednička a obhájkyně titulu Marie Bousková se utká s pětkou Terezou Valentovou. Druhá největší papírová favoritka Barbora Krejčíková pak změří síly s Dominikou Šalkovou.
5: Zlepši si náladu těmi největšími hity. 80, 90 i Millennium. Online streamy Hit Rádia. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz.
0: Pátek a potažmo celý víkend si užijte plnými doušky, protože se nám vrací léto. Dnes ještě 25 stupňů, ale zítra už krásných 30, v neděli 27. Nezapomeňte se taky namazat, protože má být spoustu slunce. Obloha jasná, až skoro jasná.
5: Hit Radio FM Plus.
0: 2 minuty po 11. a my jedeme dál. Bára Škrybová přeje to nejlepší páteční dopoledne, který vůbec může být. Posílám k tomu letní song Sigma, Nobody to Love.

0: Aneta Langerová, Srdcotepec, nám dohrál na Hit Rádiu FM Plus přesně 12 minut po 11. My už jsme tady spolu dneska rozjeli festivalovou víkendovou atmosféru. Už jsme si tady spolu vzpomínali, co a jak jste na festivalech zažili. A to teda hlavně proto, že už dneska a zítra proběhnou Hrady na Švihově. My se na vás moc těšíme. Oba dva dny moderuje Katka Skutková a zítra tam bude mít i náš stánek Promo Team. Já se tam budu taky ochomejtat někde, možná se vás i na něco zeptám, natočím vás a tak dále, tak mi když tak nezdrhejte. Co se týče programu, tak na vás čekají Miraj, Dan Landa, Vypsaná fixa, Rybičky 48, Harley, Tomáš Klus, Rytmus, no jako hodně toho je. A všechno zjistíte na stránkách www.hrady.cz. A mám tady ještě jedno zajímavé info od člověka nejpovolanějšího, a to od tiskové mluvčí festivalu Hrady Kláry Bobkové.
1: Vlastně v sobotu odpoledne se můžete s festivalovou vstupenkou vydat na Hrad. Samozřejmě pozor, opět na kapacity památek nejsou nafukovací a chceme mít stále krásné samozřejmě, takže opět čím dříve, tím lépe, ale myslím, že nebude problém.
0: Tak si to hlavně užijte, vstupenky se stále dají koupit třeba na www.hrady.cz, ale i na místě by ještě měly být. Rainbow Man, Human.

0: 10.23 dopoledne, páteční, se nám blíží ke konci. Víkend je opravdu už na spadnutí, už bere za kliku, už bude to volno, nebo většinu z nás to volno čeká. Bohužel, kdo jste v práci, tak vám přeju pevný nervy. Laďte přitom nejlépe Hit Radio FM Plus a v práci vám to uteče. Ale kdo teda to volno máte a nevyrážíte na Hrady a chtěli byste vyrazit třeba někam jinam, ale nemáte nápady, tak se určitě podívejte k nám na www.hitradiofmplus.cz. Je tam skvělá sekce, který se Bára Purkartová věnuje. Ta sekce se jmenuje Kam vyrazit a je tam spoustu tipů tady na západě Čech, kam se opravdu můžete vydat, tak se nechte určitě inspirovat. Za chvilku Pink, anebo taky Fastboy & Topic. Tak krásný páteční ještě kousek dopoledne a díky, že jste s námi, buďte i nadále.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují? Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To si správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Cesta na zákaznické centrum, to už je minulostí. Stáhni si zdarma mobilní aplikaci Virtuální plzeňská karta a předplatné i jízdenky si koupíš kdykoliv a odkudkoliv. V apce tě čeká i řada dalších skvělých funkcí, třeba online žádost o slevu z jízdného. Pokud máš raději plastovou kartu, tak využij e-shop plzeňské karty. Na pár kliknutí si tam kartu vyřídíš i dobiješ. Mrkni na plzeňskákarta.cz a cestuj chytře, nezbytečně.
6: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
7: Mirář,
6: Rybičky, Hrady.cz. 24. a 25. července Vodní hrad Švina.
7: Migové,
6: Harley,
7: Single X,
6: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 24. a 25. července na hradě Švihov za podpory Hit Rádia FM+.
8: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
6: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
9: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
10: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
11: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
12: Já chci hot dog.
13: Já mám chuť na matcha latte.
14: Taky beru hot dog a klid v autě.
11: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
15: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
16: Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech v konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na www.uhlava.cz.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Moderní internet

Fast Boy and Topic Forget You. Tak kolik máme hodin? Přesně 11.33. To znamená, že se nám ta 12. blíží mílovými kroky. Ozve se vám Katka Pechová a sní srdcovky. A my se jdeme zase podívat, co tam pro vás dneska má. A jsou to teda jako opravdu pecky. Čekali byste Kiss, I was made for loving you, baby? Možná ne, každopádně si jedejte za chvilku celý. No a po té obrovské rockové náloži, kterou vám dopřeju Kiss, si pak užijte i kus romantiárny. To jsou kluci v rozevlátých košilích a jmenují se Backstreet Boys. Tak si to užijte po 12. hodině v srdcovkách. A já vám zatím teď pouštím Nickelbacky. How you remind me?

0: Abrakadabra, a my jdeme taky čarovat a přivoláváme víkend. A už opravdu stojí za dveřma a uteče vám to velmi rychle, nebojte nic. Po 12. Káťa Pechová srdcovky, po 15. divoký západ a potom zase ty super songy 90. 80. přelom milénia a tak dále. A pak už ten víkend tady bude, nebojte nic. Díky moc, že jsme spolu byli. Užívejte si, co jen můžete a kolik toho jen můžete. A těším se na vás, uvidíme se na Hradech. Čau a v pondělí samozřejmě se taky těším u vysílání. 9 až 12, náš čas. Bára Škrybová se loučí. Ahoj.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Plzeňské filmové večery z finále Plzeň jsou zpět. Užijte si od července do září nové české filmy i zahraniční trháky. Bardotky, drama, 6 gramů, bojovník, někdo to rád v Plzni nebo po večerce. Putovní letní kino navštíví Galerie města Plzně, kafe Smetanka, pivovar Burgmistr, plzeňský Prazdroj, Roští i Lochotínský amfiteátr. 6 filmových večerů pro děti chystá rodinné kino u Matoušů v muzeu v přírodě v Plzni Bolevci. Program a vstupenky najdete na festivalfinale.cz. Hlavním mediálním partnerem je Hit Radio FM+.
5: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
6: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
5: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
6: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek, včetně téhle mazlivé ovečky.
7: Těšíme se na tebe.
6: Farma Park u Toma CZ.
5: U Toma, tam to všechno začíná.
8: Mistrovství České republiky mužů a žen v atletice.
9: Buďte u toho 25. a 26. července v Plzni.
8: Přijedou nejvýraznější hvězdy české atletiky.
9: Štefela,
8: Lourdes Manuel,
9: Vadlej,
8: Švábíková a další.
9: Zažijte napínavou sportovní atmosféru špičkové atletiky.
8: Domácí plzeňští atleti budou

0: 12 medailí pro Plzeň.
1: 25. a 26. července na atletickém stadionu města Plzně.
0: Lístky a program na ticketportal.cz.
2: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Jasně, já ti splním přání, Trio.
5: Ryba jo.
4: Chytrý mozek.
5: Bujné svaly.
4: Kila dolů bez námahy.
6: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
5: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
7: Randíte.
8: A tohle znáte?
7: Bylo to fajn, ozvu se.
8: Sestěhujem se hned?
7: Zapomněl jsem peněženku.
8: Uděláme si selfiečko?
7: Promiň, volá manželka.
8: Mrkneme do pařížský.
7: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
9: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
10: Elite Date, seznamka pro vztah.
11: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
10: Elitedate.cz.
12: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
13: A zase otázka, ty jsi říkal zmenšování talířů a na druhou stranu, pokud si těch talířů můžeš vzít jako neomezený počet, tak je to vlastně úplně jedno. Možná to jako omezí to, že si to nenabereš, ale pozor, já jsem na dovolený all inclusive nebyl 10
14: teďka
13: let.
14: Teďka už to nezakecáš.
13: Jo, takže já mezi to nepatřím, za prvý jsem vždycky přibral 5 kilo.
14: Takhle přesně, ať se ty rautový talíře zrušej, ať tam stojí borec s těma kleštěma a nabírá nám to, ale malý talíře, no tak prostě půjdeme víckrát, no. Půjdeme víckrát, nedá se nic dělat.
12: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Flash dance.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech, stále opatrně na dálnici D5, kde se došetřuje nehoda. Stala se na kilometru 85,5 směrem od Rozvadova na Prahu, kde se osobák srazil s karavanem. Vaše další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Aby tě život bavil, musíš spát, odpočívat nebo se milovat. Kostelelo syna.
5: Ať trávíte dovolenou kdekoliv na světě, hlavně se tam dobře vyspěte. Kostelelo syna vám přejí krásné léto plné odpočinku a zdravého spánku. Kostelelo
6: syna. Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
7: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. Vojáci zranění při včerejší nehodě vrtulníku v Náměšti nad Oslavou nejsou v bezprostředním ohrožení života. Jsou při vědomí a stabilizovaní, na síti X to uvedla armáda. Zraněným i jejich rodinám poskytuje podle svého vyjádření maximální podporu. Vrtulník Venom se zřítil během přistání včera popoledni. Jedna vojákyně nehodu nepřežila. Léto přeje občerstvení ze stánků, současně ale také nevolnostem, které vzniknou nedodržením hygienických pravidel ze strany prodejce. Co je možné požadovat, když vám potravina způsobí potíže, řekne Lucie Korbeliusová z D-testu.
8: Vznikne-li spotřebiteli v důsledku porušení povinnosti prodávajícího, například kvůli špatnému skladování potravin nebo prodeji potravin prošlých, újma na zdraví, může po prodávajícím požadovat náhradu takto způsobené újmy. Ta může zahrnovat například náklady na léčení nebo bolestné.
7: Pro uplatnění nároku je dobré uchovat si lékařskou zprávu nebo doklady potvrzující výši nezbytných nákladů. Na tenisovém turnaji WTA v Praze se dnes hrají čtvrtfinálové duely. Součástí programu jsou dvě česká derby. Marie Bousková se utká s Terezou Valentovou, Barbora Krejčíková změří síly s Dominikou Šalkovou. Pátou domácí tenistkou mezi nejlepší osmičkou je Sára Bejlek. Její soupeřkou bude Rakošanka Lili Tager. A teď ještě něco z regionu.
2: Tramvaje v Plzni čeká další letošní prázdninová výluka. Proběhne už zítra v sobotu a dotkne se spojů na linkách číslo 1 a 2. Pracovat se totiž bude v sadech 35. Zatímco čtyřka bude jezdit jako obvykle, jedničku a dvojku v centru nahradí autobusy náhradní dopravy, označené 1/2A.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Páteční odpoledne se u nás na západě Čech ponese ve znamení polojasné oblohy. Bude i oblačno. Na teploměrech naměříme mezi 23 a 26 stupni.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, 2:12, s vámi Kateřina Pechová a ano, jsou tady srdcovky. A i ty páteční budou nabitý. Queen, Jennifer Lopez, Entrance, Backstreet Boys a odstartují to Kiss. A nejen takhle nějakým songem, protože zpěvák a kytarista Paul Stanley napsal tenhle song společně s Desmondem Childem a chtěl tím dokázat jednoduchou věc, jak jednoduchý je složit chytlavý disco hit, což se mu okamžitě povedlo.
0: Hit Radio FM Plus.
1: Jo, prostě jenom chtěl světu ukázat, že to umějí i mainstreamově. Tak to udělali. Kiss, I was made for loving you, jako první dnešní srdcovka.

0: prostě geniální. Kiss, I was made for loving you na Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: No, v srdcovkách samozřejmě pokračujeme. Čeká nás druhá. Tam se pustíme do trošku jiných vod. Oproti Kissům čeká nás totiž skvělá kapela Backstreet Boys. Všichni známe, jo. To období těchto boybandů, to bylo prostě skvělý. No a tenhle song vyšel v říjnu 2000, jo. A je to v podstatě jeden z nejznámějších songů z přelomu milénia. Okamžitě debutoval na prvním místě v hitparádách v Kanadě, Německu, Švýcarsku, Rakousku, Norsku i na Novém Zélandu. A jo, je to ten typ té balady, který kluci prostě umějí. Backstreet Boys, Shape of My Heart. Právě teď do vašich uší.

0: Plus.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Give me a D. D. Give me a I.
3: I.
2: Give me a S.
3: S.
2: Give me a C.
3: C.
2: Give me a O.

0: Předělávka z roku 97, Entrance a Disco v éteru Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Původní song je mimochodem z roku 1979, jo, ale právě Entrance tenhle song vzal, no, překlopili ho do tehdy velmi trendy Eurodanceu a proto ten song je takhle extrémně chytlavý. Taky jste si to zpívali, co? Mně je to úplně jasný. No a věřím, že zpívat si a možná se i vrtět budete i u dalšího songu. Máme tady dnešní oslavenkyni Jennifer Lopez. Tam je nutno říct, že J.Lo, prosím vás, dneska slaví 57 let, jo? A pak se běžte podívat na její fotky. Já to nechápu, je to neskutečný, ta baba je úplně neuvěřitelná, fascinující, wow, jakože wow. No, dneska slaví, tak mi přejem, ať takhle vypadá minimálně dalších 57 let. A ať jí to tak stejně báječně zpívá. Další srdcovka Jennifer Lopez, Ain't It Funny.

0: Legendární skupina Queen, legendární single The Miracle na Hit Radio.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: To byla téměř poslední dnešní srdcovka. Mimochodem, tenhle song reflektuje touhu po světovém míru a obdiv k přírodním i lidským divům světa, což ještě k tomu v kontextu s tehdejším tajeným zdravotním stavem Freddieho Mercuryho je mimořádně emotivní záležitost. Neskutečně, co tyhle chlapci dokázali. Klobouk dolů. No a jak jsem zmínila, téměř poslední srdcovka dnešního dne. Ještě nás čeká ta vaše. Je to tak. Takže teď je ten čas. Vezměte telefony, pojďte se odbrzdit. Napište na 777-937-777, jakou srdcovku máte vy. No a hlavně, proč je to srdcovka? To je totiž to zásadní. Proč zrovna tenhle song vám vždycky vyskočí v hlavě? Zvedne náladu nebo vás přenese někam v čase, prostoru? Proč je to právě vaše srdcovka? Napište mi, jednu z nich si už za chvilku dáme. Do té doby nás čekají Offenbach, Norma Jean Martin nebo Alex Warren.
2: Max útočí na regál.
3: Barča skvěle trefila nákupní koš.
2: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
3: Nakupte v Baumaxu nad 5 000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
5: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
10: Randíte?
11: A tohle znáte?
10: Bylo to fajn, ozvu se.
11: Sestěhujem se hned?
10: Zapomněl jsem peněženku.
11: Uděláme si selfiečko?
10: Promiň, volá manželka.
11: Mrkneme do Pařížský.
10: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
12: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
13: Elite Date, seznamka pro vztah.
14: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
13: Elitedate.cz.
15: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na dalix.cz.
16: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
17: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
18: Léto, pivo, muzika, stop, Chodrockfest, stop, 14. až 15. srpna, Domažlice, stop, Dimitri, Marie Rotrová, Harley, Vohnout, stop, Chodrockfest.cz, stop, Doraž, stop.
19: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Alex Warren a jeho Ordinary v éteru Hitrádia.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: A je čas na poslední dnešní srdcovku. A dneska jsem vybrala SMSku od Zlaty. Ta píše, já bych si nechala zahrát Saš La Primavera. V 98. roce jsem se zúčastnila Miss Aerobic. A tu nám tam hráli na uvítanou. Už je to pěkný pátek, co jsme s Olgou Šípkovou cvičili. Ráda na to vzpomínám a když jí hrajou, musím nastoupit. Takže, Zlato, nástup, no a vy všichni taky. Pojďte se trošku připátku rozcvičit. Saš La Primavera.

0: Baby Goodbye, to je ale Farben v éteru Hit Radio. No prosím vás, dneska je to o vás. Dneska je totiž mezinárodní den takzvané self-care. Je to o tom dělat věci, které vám dělají dobře, jo? A je to úplně jedno, co to bude. Někdo si dá večer bublinkovou koupel, někdo odloží telefon, někdo si bude číst, jo? Je úplně jedno, co to pro vás znamená, ale dneska byste to měli dělat. Jestli potřebujete klid, dopřejte si klid. Jestli potřebujete vidět jiný lidi, vidíte jiný lidi, jo? Občas prostě je potřeba si ten den fakt na to vyhradit, protože v běžném schonu je to náročné. Takže dneska je oficiálně povoleno neodpovídat na zprávy, objednat si jídlo domů, jo, nevařit v pohodě a nedělat vůbec nic. A nikdo vás za to nesmí soudit. Tak si to dneska užijte. Ten nejlepší soundtrack k tomu samozřejmě doručíme. David Guetta, tedy Swims nebo Avril Lavigne už za malou chvíli.
1: Na velikosti záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady.cz. 24. a 25. července. Vodní hrad Švinov.
4: Mikové.
3: Harley.
4: Single X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 24. a 25. července na hradě Švihov za podpory Hit Rádia FM+.
5: Hlavní partneři. Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za

0: Lidl, to se vyplatí.
1: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
2: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
3: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
4: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
1: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
4: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
1: firmanazážitky.cz.
5: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
1: V-Mart slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na v-mart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny V-Martu. 20% sleva právě teď na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
6: 18 jamek, jeden míč a spousta zábavy. Vyzkoušejte fotbal golf ve fotbalparku v Plzni v Liticích. Zábava, kterou si užijí děti, rodiče i parta přátel. Fotbalpark Plzeň Litice. Těšíme se na vás. Fotbalpark Plzeň.cz.
7: Nedostal ses na střední? Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a kominík, jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. Bean Staňkov.cz.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Taylor Swift na Hit Radio těsně před 13. Za chvilku hodiny nebo Marshmallow, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech, řidiči opatrně na Klatovsku. Máme od vás informaci, že k nehodě došlo v Kolinci přímo na průtahu, kde se srazila dvě osobní vozidla. No a pokud víte o další nehodě nebo uzavírce, dál pište na náš WhatsApp 720 870 237.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90. A kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
3: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-NCZ.
4: Jak zní Bavorsko? Přijeďte do Frajungu a zažijte hudbu všemi smysly. Bavorská zemská výstava nabídne multimediální cestu od tradičních tónů až po současné hudební styly, interaktivní zážitky i prostor vytvořit si vlastní rytmus. 25. a 26. července patří program Plzeňskému kraji. Čeká vás český folklor, tradiční řemesla i regionální speciality. Hudba nezná hranice, zažijte ji ve Frajungu. Víkendový program Music über die Grenze je financován z programu přeshraniční spolupráce Interreg Bavorsko-Česko 2021 až 2027 z fondu malých projektů.
5: Nedělejte při výběru bydlení kompromisy. Byty Dobřany. Nové byty už od 3,5 milionu. Byty Dobřany.cz.
6: V Dobřanech se žije dobře.
2: On air.
6: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Bylo 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Záchranné stanice po celé republice letos čelí velkému náporu. Od začátku roku přijali výrazně více zraněných a opuštěných volně žijících zvířat než ve stejném období loni. Pokračuje za Národní síť záchranných stanic Marta Kroča-Brindová.
8: Největší počty se týkají hlavně mláďat a bohužel ty stanice jsou téměř na hranici svých kapacit a lidských sil, takže my si velmi vážíme toho, když dostaneme jakoukoliv podporu, ať už od soukromých dárců a nebo z Ministerstva životního prostředí a měst a obcí.
7: Celková částka státní podpory přitom v průměru nepokrývá ani třetinu reálných provozních nákladů. Evropská komise předběžně shledala, že TikTok porušuje unijní nařízení o digitálních službách. Čínská sociální síť prý nedostatečně chrání děti v online prostředí. TikToku za porušení pravidel hrozí vysoká pokuta. Na mistrovství světa ve vodním slalomu se dnes budou o medaile bojovat kanoistky a kanoisté. Česká výprava bude mít v obou kategoriích zastoupení. Kvalifikaci zvládly Tereza Kneblová, Adriana Morenová, Lukáš Kratochvíl a Václav Chaloupka. Pokusí se navázat na Jakuba Krejčího, který se ve čtvrtek stal světovým šampionem na kajaku. A teď ještě něco z regionu.
1: Do kulturního střediska v Aši se opět vrátí život. Památkově chráněný objekt prošel rekonstrukcí za více než 170 milionů korun. Náklady z části pomohly hradit dotace. Do konce roku se do objektu přesunou zájmové spolky. Od toho příštího by se tady pak mohly konat různé plesy a další společenské a kulturní akce.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Během odpoledne na západě Čech čekáme dál polojasno nebo oblačno s teplotami mezi 23 a 26 stupni. Objevit se mohou taky občasné přehánky.
0: Krásné odpoledne, 3 minuty po 13. Za chvilku si dáme ještě jednu soutěž. No a k tomu ty nejlepší hity. 13. hodinu odstartuje Amy McDonald a song This is the Life. Tak si to užijte.

Marshmallow a Jonas Brothers, posloucháte Hit Radio. No už za pár dní v pondělí dorazí na Disney Plus nový seriál Posedlost. Je to tak, thriller, kde věřím, že budete napnutý každý díl. Jo, navíc klasika, vyjdou tři díly, pak se bude čekat. Ani to umí s náma. No a aby to bylo celého dost příjemnější, tak ještě tady mám jedno roční předplatné na Disney Plus pro někoho z vás. Jo. A jak už z celého tohoto týdne víte, tak jediný, co musíte udělat, je zapojit se do diskuze. No a dneska jsem hodně zvědavá, s čím přijdete, protože zajímá mě, jak poznáte, že někdo lže. A ideálně někdo konkrétní, protože ano, každý z nás má nějaký ten svůj tik. Něco, co začneme dělat, když lžeme. Jo, někdo začne třeba uklízet, někdo řekne upřímně, jakože to myslí všechno strašně upřímně, jo, někdo vás najednou začne jinak oslovovat třeba. Tak jak u někoho ze svého okolí, přítele, dítěte, poznáte okamžitě a přesně, že vám lže? Napište mi na 777-937-777 a jeden z vás získá roční předplatné na Disney+.

0: One Republic, Féteru Hit Rádia. Krásné odpoledne a někdo ho bude mít ještě krásnější. Díky moc za všechny zprávy. Já jsem to říkala už včera, vy byste všichni měli být normálně policajti. Jo, takhle dobrý skenery to nikdo nemá. Jste skvělí. Ptala jsem se na to, jak u někoho poznáte, že vám lže. Ideálně u někoho konkrétního. No a nakonec jsem vybrala zprávu od Dominika. Dámy a pánové, to je tak, když máte svoje děti jako svoje kopie. Dominik píše, když mi lže dcera, tak to poznám podle toho, že jí cukají koutky. Mám to totiž stejně. To je tak, když prostě víte, jak vypadáte vy, když lžete. A ono se to takhle hezky propíše do vašich malých kopií. Takže Dominikovi gratuluju. Věřím, že se s dcerou budou dívat společně na Disney Plus a pak budou paní domů lhát o tom, že nekoukali tak strašně dlouho, až jim z toho budou cukat koutky. Díky moc, že jste se zapojili a slibuju, že si pro vás zase něco připravíme. Úplně pro všechny, tu mám další hity. Skvělá Sabrina Carpenter nebo Neil Diamond už za chvilku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.

0: sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
7: firmanazážitky.cz.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Když si

Neil Diamond a Two Friends, posloucháte Hit Radio. Hezké odpoledne, pátek, půl druhý, možná už si nenápadně balíte věci, ale ještě pojďme udělat jednu dobrou věc pro vaše vztahy v práci, jo? Taky si trošku zvednout dopamin, protože už víme, že třeba posílat zvířátka kamarádům, jako videa zvířátek samozřejmě, ne, že jim pošlete živou beverku, ale posílat obrázky kamarádům je skvělý, pomáhá to oběma stranám, jo? No a pozor, dokonce je tady studie, která tvrdí, že posílání memů svýmu šéfovi zvyšuje právě dopamin a taky to zlepšuje vztahy v práci. Tak, pojďme to zkusit, jo? Jako za pokus nic nedáte. Pošlete mu nějaký hodně vtipný memíčko, nějaký, který máte uložený třeba i dlouho, jo? Klidně nějakou úplnou blbost, jak kočička s hrnkem kafe v ruce říká, haha, páteček je tu. No, uvidíte. No, buď se zasměje, všechno bude fajn. Když se nezasměje, tak nemá smysl pro humor a vy možná nebudete moc jít z práce dřív, ale za pokus to stálo, ne? A k tomu posílání memíčku, co teď budete dělat, já posílám další hity. Za chvíli Adele a teď už Krištof a Šňůry.

asi prostě nejlepší bondovka. Adele a Skyfall na Hit Radio, krásné odpoledne. No a pozor, konečně nějaký dobrý zprávy. A to konkrétně od vinařů. Hrozny už jsou totiž zralé, jo. Letos nám to příroda celý dost jako posouvá, jo. A týká se to právě i nového vína. Údajně ho do sebe budeme moct nalejt o dobrý 3 týdny dřív, což je super. Je to super, vidím všechny jak kejvou, ano, je to tak. Na burčák se dokonce můžeme těšit už příští týden. To je šílený. Ta doba je strašně zrychlená, prosím vás. Ale co je jako naprosto zásadní, je to, že vinaři se shodují už teďkon, že to oteplení moravskému vínu jenom prospělo.

0: je logický, že ve Španělsku je vždycky trošku teplejš, v Itálii a tak, jo. No a lahve s ročníkem 2026 by tak měly patřit mezi ty nejlepší za poslední roky. Takže jestli se vám teď zbíhají sliny, tak naprosto správně. A na co zas jinýho myslet v pátek, než na víno, že jo? Rosé. Rosé a Bruno Mars už za malou chvíli.
1: Mistrovství České republiky mužů a žen v atletice.
2: Buďte u toho 25. a 26. července v Plzni.
1: Přijedou nejvýraznější hvězdy české atletiky.
2: Štefela,
1: Lourdes Manuel,
2: Vadlej,
1: Švábíková a další.
2: Zažijte napínavou sportovní atmosféru špičkové atletiky.
1: Domácí plzeňští atleti budou navíc obhajovat 12 medailí pro Plzeň.
2: 25. a 26. července na atletickém stadionu města Plzně.
1: Lístky a program na ticketportal.cz.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
4: Plzeňské filmové večery z finále Plzeň jsou zpět. Užijte si od července do září nové české filmy i zahraniční trháky. Bardotky, drama, 6 gramů, bojovník, někdo to rád v Plzni nebo po večerce. Putovní letní kino navštíví galerie města Plzně, kafe Smetanka, pivovar Burgmistr, plzeňský Prazdroj, Roští i Lochotínský amfiteátr. 6 filmových večerů pro děti chystá rodinné kino u Matoušů v muzeu v přírodě v Plzni Bolevci. Program a vstupenky najdete na festivalfinale.cz. Hlavním mediálním partnerem je Hit Radio FM+.
5: Fenomén Šance Liga je zpět.
6: Tady Karel Spáčil z Viktorie Plzeň. Nová sezona je tady a věřím, že u toho budete s námi.
5: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
7: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
8: Mirá,
7: Rybičky, Hrady.cz. 24. a 25. července Vodní hrad Švina.
8: Migové,
7: Harley,
8: Single X,
7: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 24. a 25. července na Hradě Švihov za podpory Hit Rádia FM+.
9: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
7: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
10: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
11: Nový zákon, předpisy. Nejste si jisti, co se týká právě vašeho úřadu? A víte, že i mimo nižší režim máte určité povinnosti? Aurevis vám poradí. Staráme se o kybernetickou bezpečnost i těch nejmenších obcí a dalších státních institucí. Aurevis.cz. Obraťte se na nás. Společně projdeme vaše povinnosti a navrhneme jen to, co skutečně potřebujete. Aurevis.cz.
12: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
13: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Wiz Khalifa, Charlie Puth v éteru Hit Rádia těsně před 14. Za chvilku Evanescence nebo Cyril, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech, dopravní omezení stále připomínám v centru Plzně. Dále je neprůjezdná americká, kde pokračují opravy a jezdí se proto po náhradních objízdných trasách. Na vaše další dopravní info čekáme na WhatsAppu 720 870 237.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Skladové vozy Dacia ihned k odběru. Nyní s výkupním bonusem na všechny modely jen u Autohornát Plzeň Bolevec. www.autohornat.cz.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla doda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
10: Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech v konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na www.uhlava.cz.
11: Nedělejte při výběru bydlení kompromisy. Byty Dobřany. Nové byty už od 3,5 milionu. Byty Dobřany.cz.
12: V Dobřanech se žije dobře.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
15: Je 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Ministerstvo spravedlnosti prověřuje Unii sociálních služeb, a to kvůli podezření z nelegálního lobbingu. Představitelé Unie se měli opakovaně sejít s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou v době, kdy ještě nebyli zapsáni v registru lobbystů. V něm musí být povinně zapsáni lobbysté od loňského 1. července. Unie sociálních služeb odmítá, že by zákon porušila. Za dlouhodobý chov psů v nehygienických a krutých podmínkách udělil pražský městský soud Věře Santos 5leté vězení. Podle obžaloby měla žena doma množírnu, zvířata zanedbávala, nedávala jim dostatečně najíst a neposkytla jim dostatek prostoru. Několik psů kvůli špatnému zacházení a zamořenému prostředí zemřelo. Žena vinu od počátku odmítá. Evropě hrozí další výrazná vlna veder. Nad západní částí kontinentu by se začátkem nového týdne mohla vytvořit tepelná kupole, která se pak může přesunout i nad střední Evropu. Některé modely naznačují možnost teplot kolem 40 stupňů. Podle Českého hydrometeorologického ústavu je ale nutné takto vzdálené předpovědi stále brát s rezervou. A teď ještě něco z regionu.
1: Do Plzně se opět vrátily oblíbené filmové večery. Akce se koná na různých netradičních a divácky atraktivních místech západočeské metropole. Například na nádvoří plzeňského pivovaru. Taky na statku u Matoušů v Plzni Bolevci anebo třeba v galerii města Plzně. Program najdete mimo jiné taky na našem webu.
13: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Podle předpovědi u nás bude dál hlavně polojasno, přechodně oblačno, hlavně na horách. Teploty na západě Čech se dnes drží mezi 23 a 26 stupni Celsia.
0: Hezké odpoledne, 2:14 a co víc, 5 měsíců do Vánoc, ale dárky pro vás máme už teď, už za chvíli. Ano, čeká nás první páteční kolo. No ale ještě předtím. Evanescence, a Bring Me to Life.

0: Bring Me to Life, Evanescence, právě teď v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne. No a pro někoho ještě krásnější.
1: Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: Hey jo. Je to tu, dneska první soutěžní kolo. Možnost nabít si tankkartu Easy až na 10 000 korun. Společně s Orlen totiž pro vás máme tuhle jedinečnou příležitost. Jo, pozor, princip velice jednoduchý. Dostanete 10 otázek. Každá odpověď je číslice od 1 do 10 a neopakuje se, takže vlastně je hrozně jednoduchý. No a za každou správnou odpověď máte tisícovku na tankkartě Easy. To zní skvělý, co? Je to tak. Benzín, letní občerstvení na cesty ve Stop Café, prostě dokonalá věc, skor takhle v létě. Takže jestli si chcete zahrát, tak teď pište na 777-937-777. Chci soutěžit a jeden z vás se už za chvilku vydá na tuhle dokonalou cestu za 10 000. Pište, chci soutěžit. Za chvilku půjdeme společně na to 10 otázek a možnost vyhrát 10 000 na tankkartu Easy. Teď už ale další hity. Tohle je Cyril a Stumbling In.

0: Gustavo Lima a balada. Posloucháte Hit Radio a je to tu.
1: Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: Jdeme jednomu z vás nabít tank kartu Easy. Soutěžíme společně s Orlen. A ano, na telefonu je první dnešní soutěžící a první soutěžící celé dokonalé desítky. Móňa, Móňo, ještě jednou ahoj, jak se máš?
2: No, dobře, už je pátek, zaplať pambu.
0: Móňa, jsi nervózní?
2: Tak trošku jsem, tak uvidíme, kam sahají moje znalosti. No, hele, nevím vůbec, to, jaký budou otázky. Už jsem teda soutěžila kdysi, ale to byla rychlá pětka, tam to bylo easy, no, takže...
0: Hele, já věřím, že tohle bude easy taky. Nebude to tak rychlý, akorát těch otázek bude dvakrát tolik, no.
2: No, tak právě.
0: Hele, 10 otázek. Odpovědi jsou číslovky od 1 do 10, jo, neopakujou se. To je úplná pohoda, úplná pohoda. Mm-hmm. Jseš na to ready?
2: No, snad jo.
0: Tak Móňo, nádech, výdech, jdeme na to. Kolik členů měla nejslavnější sestava kapely The Beatles?
2: 4.
0: No jasně. Kolik lupičů se v prvním filmu Sám doma snaží vykrást dům McAllisterových?
2: 2.
0: Ano. Kolik trpaslíků bydlelo se Sněhurkou?
2: 7.
0: Ano. Čtvrtá otázka. Kolik hlavních kamarádů tvoří ústřední partu v seriálu Přátelé?
2: 6.
0: Ano, výborně, pátá otázka. Kolik kruhů najdeme na olympijském symbolu?
2: 5.
0: No ano, výborně, šestá otázka. Kolik filmů má hlavní série o Harrym Potterovi?
2: 6.
0: Bohužel, ne. Bohužel. Nevadí, jdeme dál, jdeme dál. Kolik životů má podle známého horčení kočka?
2: 7.
0: 9. Nevadí. Osmá otázka. Z kolika disciplín se skládá atletický desetiboj?
2: No, z 10.
0: No jasně. Kolik prstenů vládne všem ostatním prstenům v Pánovi prstenů?
2: 1.
0: No ano. No a poslední otázka. Jaké číslo se skrývá ve slově bratři?
2: 3.
0: Tak Boňo! Tankarta Easy nabitá na 8 000.
2: Super.
0: Jako bála se z toho podle mě zbytečně, teď to byla čistá jízda skoro.
2: No skoro jo, zase zaváhala u těch životů, no ještě něco tam byla, už nevím teda.
0: No ten Harry Potter, no. Ten.
2: Jo, já to jako moc nesledovala, no, já nevím, kolik jich bylo, 8?
0: 8, 8. A kočka má 9 životů, no.
2: No, 9, no, no.
0: Hele, ale vůbec to nevadí.
2: I tak dobrý.
0: Tankarta Easy nabitá na 8 tisíc, ty si můžeš na Orlando jet natankovat, dát si tam něco dobroučkýho, no prostě ideální tip na letní výlet. Jo?
2: Tak to je super, děkuju.
0: Moni, nemáš vůbec zač. Děkuju, že jsi tady se mnou dala to úplně první kolo. Můžeš posluchačům potvrdit, že to stojí za to?
2: Ano, stojí to. Není to těžký, jo.
0: Fantastický, Moni, měj se krásně, hezký
2: taky.
0: Víkend. Ahoj.
2: Taky, naschvál, ahoj.
0: No vidíte, úplná pohodička. Další kolo, příští pátek.
1: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval, chtěla si týpka zlepší.

0: Michal Šulta, Rehab, Waterfall na Hit Rádiu. Přeju vám krásný pátek, doufám, že máte úsměv od ucha k uchu a ideálně jste na cestě z práce. Ten nejlepší páteční soundtrack si k tomu dáváme společně. Hunter X nebo Pitbull už za malou chvíli.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Cesta na zákaznické centrum, to už je minulostí. Stáhni si zdarma mobilní aplikaci Virtuální plzeňská karta a předplatné jízdenky si koupíš kdykoliv a odkudkoliv. V apce tě čeká i řada dalších skvělých funkcí, třeba online žádost o slevu z jízdného. Pokud máš raději plastovou kartu, tak využij e-shop plzeňské karty. Na pár kliknutí si tam kartu vyřídíš i dobiješ. Mrkni na plzeňskakarta.cz a cestuj chytře, nezbytečně.
3: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
4: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
5: Aby tě život bavil, musíš spát, odpočívat nebo se milovat. Kostele Losina.
6: Ať trávíte dovolenou kdekoliv na světě, hlavně se tam dobře vyspěte. Postele Losina vám přejí krásné léto plné odpočinku a zdravého spánku. Postele Losina.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
8: Vinetu!
7: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
12: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
13: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
14: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
15: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
14: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
16: firmanazážitky.cz.
17: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček.
18: Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů.
17: Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na dalix.cz.
19: Jasně, já ti splním přání, Trio.
20: Ryba jo.
19: Chytrý mozek.
20: Bujné svaly.
19: Kila dolů bez námahy.
21: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
22: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Pitbull a Chris Brown v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. Jestli plánujete dovolenou, kašlete na to. Ne, nemá to smysl, nejezděte, fakt ne. Podle čerstvé zprávy si totiž na dovolené opravdu odpočine jeden člověk ze tří. No, tak když počítám tříčlenou rodinu, tak to bude tatínek, ne? Pravděpodobně, dávalo by to smysl. Taky se navíc ukazuje, což teda mně přijde úplně šílen, že jak žijeme v takový hodně jako divoký době, jo, tak dva týdny jsou na odpočinek málo. Pokud se chcete dát jako dohromady na dovolený, tak máte vypadnout na tři týdny. Jako hele, v teoretickém, jako v teoretický rovině, to je dokonalý, jo, tři týdny, nic prostě, ležet, drinky, na pláži, pohoda. Představte si ale, že před kolegy nebo svým šéfem v práci naznačíte, že někam jedete na celý tři týdny. To byste možná strávili na jibce, ty tři týdny, co? No nic, radši buďte s námi, jo, protože třeba dneska večer v 18.00 opět to nejlepší z 80., 90. a milénia, jako tady Duran Duran.

0: se to blíží. To nejlepší odpoledne na západě Čech.
1: Dneska startuje věc, která je pro nás na západě Čech naprosto klíčová. Myslím tím Hrady.cz na Švihově.
2: Ano, to znamená, jedni se těší na muziku, skvělou zábavu a taky pivo a druhý říkají aj páteční kolony, špička Švihov. Policajti ve Švihově budou měřit, kontrolovat. Všechno to pokryjem, budeme to odpoledne sledovat. Buďte s náma.
0: Hit Radio FM Plus.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
4: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
5: Nový zákon, předpisy. Nejste si jisti, co se týká právě vašeho úřadu? A víte, že i mimo nižší režim máte určité povinnosti? Aurevis vám poradí. Staráme se o kybernetickou bezpečnost i těch nejmenších obcí a dalších státních institucí. Aurevis.cz. Obraťte se na nás. Společně projdeme vaše povinnosti a navrhneme jen to, co skutečně potřebujete. Aurevis.cz.
6: Mistrovství České republiky mužů a žen v atletice.
7: Buďte u toho 25. a 26. července v Plzni.
6: Přijedou nejvýraznější hvězdy české atletiky.
7: Štefela,
6: Lourdes, Manu.

0: lepší.
1: Zažijte napínavou sportovní atmosféru špičkové atletiky.
0: Domácí plzeňští atleti budou navíc obhajovat 12 medailí pro Plzeň.
1: 25. a 26. července na atletickém stadionu města Plzně.
0: Lístky a program na ticketportal.cz.
2: Izolvest.
1: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
2: Izolvest.
3: My v Izolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba?
2: Izolvest.
1: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
2: Izolvest.
3: Tak zavolejte ještě dnes.
1: izol@vest.cz.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.starnet.cz.

0: Randíte?
1: A tohle znáte?
2: Bylo to fajn, ozvu se.
1: Sestěhujem se hned?
2: Zapomněl jsem peněženku.
1: Uděláme si selfiečko?
2: Promiň, volá manželka.
1: Mrkneme do pařížský.
2: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
3: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
1: Elite Date, seznamka pro vztah.
4: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
1: elitedate.cz.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

posloucháte Hit Radio, za námi Lenny, krásné odpoledne všem. Blíží se 15. hodina, já se s vámi pro dnešek loučím. Příští týden už se na vás těší klasicky Jirka Pelnář, přesně ve 12 v pondělí. Mějte se hezky, užijte si krásný víkend. Pokud vyrážíte dneska večer někam ven, tak opatrně, jo? Nepřežeňte to, ať ta sobota nebolí příliš. Mějte se moc hezky, krásný pátek. A

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pozor v Plzni na Koterovském. U křižovatky s Blatenskou došlo k nehodě osobního auta. Už by tam teď měla být policie. Opatrně taky na trase z Domažlic na Plzeň na výjezdu za Stodem nám hlásíte nehodu dvou osobních vozidel. A ještě Tachovsko a cesta Stříbro Kladruby. Tam došlo k nehodě osobního auta s autobusem a projíždí se Kivadlově. Tak si i tam dávejte pozor. Vaše další dopravní info pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
1: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Doraș, stop!
1: On air, online, i w aplikacji Radia CZ. Hit Radio FM+.
2: Je 15 hodin, jsou tu krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkártová. Městskou hromadnou dopravu v Klatovech čekají změny. Platit začnou hned po víkendu, kdy se rozběhne kompletní rekonstrukce železničního viaduktu v ulici 5. května. MHD od pondělí najede na nové trasy a změní se i časy jednotlivých spojů. Hledají se peníze na opravu střechy katedrály na náměstí v centru Plzně. Práce už probíhají a podle všeho budou stát víc, než se předpokládalo. Tady je Iva Fictumová z plzeňského biskupství.
3: Vzhledem k finančním prostředkům jsme nyní přistoupili k opravě střechy nad hlavní lodí. V současné době je sundaná přidlice z vrchní části, jak z jihu, tak ze severu. Na jižní straně už je i provedeno nové bednění. Na straně severní, což je strana k radnici, tak tam nyní probíhá oprava krovu.
2: Biskupství chybí na opravu skoro 20 milionů. Lidé proto mohou přispět ve veřejné sbírce. Český vrtulník se opět vrací do Francie, kde bude pomáhat s hašením rozsáhlých požárů. O pomoc požádal prezident Macron. Vedle českých a slovenských vrtulníků budou ve Francii pomáhat také hasicí letadla z Chorvatska a Portugalska. No a nakonec ještě fotbal. Většina nových pravidel ze světového šampionátu najde uplatnění i v české soutěži. Tak třeba videorozhodčí budou moci zasáhnout při vyloučení za nesprávně udělenou druhou žlutou kartu. A sudí budou nově také pečlivě hlídat, aby hráči zbytečně nezdržovali.
4: No tak už jenom Madonu o tom poločase, hele, je to.
1: Šaky. Buď u toho, když se děje něco extra. Klub posluchačů Hit Rádia je tvůj klíč k soutěžím, bonusům i zákulisním informacím. Přihlas se na webu hitradio.cz.
2: Zítra se u nás na západě Čech oteplí. Předpověď slibuje teploty mezi 26 a 30 stupni. Celý den bude hlavně jasno nebo polojasno, bez deště i bez přeháněk. No a teď už startuje páteční divoký západ.
1: Hit Radio FM+.
4: Je to tak hezky odpoledne, chviličku po 15. hodině. Otaže až po Prahu. Když je ten pátek, tak i v zelený ladíte divoký západ, který dneska uvádí.
0: Tři hity na přání, praktické info k českým hradům na Švihově a k tomu se Milánek Petržela vrátí opět k nám na západ Čech.
4: Na klobásu vyrazíme právě po 15. hodině, tedy na fotbal jsem chtěl říct teď. Další hity.

0: Damiano Dávide.
1: Tady je Divoký západ, Hit Radio FM Plus. Zdravíme vás všechny dneska, hlavně teda všechny, co míří směrem na Švihov, na České hrady, protože dneska zhruba za nějakou půl hodinku se otevírá areál. Tak klidně dejte vědět, jak to na cestách vypadá, jestli už tam stojí policajti.
2: Vypadá to, že tenhle ten ročník bude jeden z nejpovedenějších, jak co se počasí, tak taky celého toho line-upu týče. Jo, to počasí slibuje fakt parádní zážitek. Přesně takhle jsem si to představoval, přesně takhle to má na letních festiákách vypadat.
1: Jako zítra má být 30, já bych klidně jako umral do 25, si myslím, že to stačí, pak už teplá pivo.
2: Ale no víš, jak, no to ti nesmíš teplat, že jo? Víš, jak ti naopak bude chutnat? Víš, jak to bude skvělý? Víš, jak se v takovejhle vedrech krásně dodržuje pitnej režim?
1: No, jako jo, co si budeme, tenhle ten víkend bude prostě jako náročnej, nejenom po fyzické stránce, ale taky teda i po té finanční.
2: Ano, a to je věc, která by nás možná jako zajímala. Napište nám klidně na náš WhatsApp 720 870 237. Kolik tak jako necháte na podobný akci?
1: Nebo kolik jste klidně jako nejvíc utratili na nějakým festiáku? Klidně za co to bylo, jestli jste po třech pivech si tam koupili úplně nějaký svítící nesmysly, vykoupili stánek s cetkama. Dejte vědět, hrozně nás to zajímá. 720 870 237 a klidně pošlete jenom pozdrav z cesty. My na oplátku posíláme další hity. Tady jsou Petr Bič Projekt.

0: Benson Boone, za chviličku taky Rihanna, Calvin Harris a s váma divoký západ Hitrádia FM+. Kolik jste nejvíc utratili na festiáku? Tak to je věc, která nás dneska zajímá. Jen se pochlupte, my to manželce nepovíme.
1: 720 870 237, tohle číslo na náš WhatsApp si uložte, jestli s náma chcete vysílat, napsal nám Adam, ahoj do rádia. Právě jsem na cestě do Švihova a jedu se ségrou. Já počítám, že tam nechám tak bůra, ségra si veze 1500 a jaký znám, tak ještě litr přiveze zpátky.
0: To ale není vůbec fér tohle, jako jo. Já jsem přesně čekal, že bude jako rozdíl v tom, kolik tam nechají ženský a kolik tam nechají chlapy za ty ženský. Tohle to prostě není fér.
1: Proč to není fér?
0: Mně se ještě nikdy nestalo, aby za mnou přišla ženská a řekla, pojď, seš sympaťák, já tě pozvu.
1: To je v pořádku, my chlapy bereme obecně větší prachy, takže tadyhle se to jako vykompenzuje, že jo?
0: Já nevím, já se s nima většinou toho baru neplatím, teda nebavím o tom, kolik berou.
1: No to je jasný, že se o tom s nima nebavíš, ale chápeš to, takhle to je zařízený. Ve světě prostě funguje jako nerovnoprávnost a takhle se to celý zrovnoprávňuje.
0: Jo, dobře, tak já to beru zpět teda. No, tak ať přijde nějaký chlap, který bere víc než já a pozve mě na panáka.
1: No na mě nekoukej, já to asi nebudu.
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
2: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz. Max útočí na regál.
5: Barča skvěle trefila nákupní koš.
4: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
5: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Milí Klatováci, nové obchodní centrum Interkora Park Plzeňská má pro vás další splněná přání. Hezky česky, zdravě a bez plýtvání nakoupíte v Penny. Ty nejžhavější módní trendy pro celou rodinu najdete v Sincej. Čerstvé maso a uzeniny vám nabídne řeznictví Cloud. A že malé ceny umí dělat velké úsměvy, se přesvědčíte v actionu.
7: Interkora Park Plzeňská pod Křesťanským vrchem. Interkora. Dokonalost v každém projektu. Již brzy.
8: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
9: Mirá.
8: Rybičky. Hrady CZ. 24. a 25. července Vodní hrad Švino.
9: Mychové.
8: Harley.
9: Xindl X.
8: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 24. a 25. července na hradě Švihov za podpory Hitrádia FM+.
10: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
8: Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
11: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
12: Profi voda. S tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
13: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Rihanna a Calvin Harris, tady je Divoký západ, Hit Radio FM Plus, ten páteční.
1: Ten páteční vám přeje krásný den. Zdravíme vás všechny, kdo míříte třeba do Švihova na festival České hrady. Za chviličku to tam začne a vy si můžete teďka nechat zahrát něco na cestu. Ideálně něco z těch hradů, to by bylo
0: Klíďo,
1: fajn.
0: Jako Klíďo, není problém. 720 870 237, číslo sem k nám, WhatsApp, SMSky, všechno to funguje, tak klidně pište, dejte vědět, jak to na cestách vypadá. Než si dáme song pro někoho z vás na cestu, tak posíláme ještě něco od nás. Tady je Hozier a Too Sweet.

0: Krásný pátek, parádní odpoledne a šťastnou cestu, ať už míříte kamkoliv. Tady je Divoký západ a my hrajeme podle vás.
1: Díky, že nám píšete a že s náma vysíláte 720, 870, 237. Napsala nám Zdeňka a bacha. Tady se to začíná celý docela zamotávat. Zdeňka je totiž ségra Adama, který nám psal před chvilkou. Jo, jenom pro kontext, Adam si trošku stěžoval, že on si sebou bere 5 táců a že ségra si vystačí s 15 stovkama a ještě si něco přiveze sebou, jo. Mm-hmm. Takže tady teďka ta textovka. Ahoj kluci, brácha pěkně kecá, mám sebou 4000 a kdyby brácha nebyl hubatý na tátu, tak by mu taky něco dal. Prosím, zahrát rybičky právě pro tatího, že moc děkuju.
0: Takhle to funguje. Takže holky tam nic nenechají a ještě si chodí k rodičům.
1: Ano. A u těch rybiček jsme vybrali jako něco, co by tatínka mohlo potěšit, že jo, Jakube?
0: Slibuju, že nebudu pít. Myslíš, že to tatínka potěší? Tak jo, hele, pojďme, tohle si dejte na hlas.

Talking a Exhibit Centos, tady je divoký západ Hitradio FM+, díky za všechny ty pozdravy z cesty na Hrady, zdravíme třeba Janinu, která psala, a taky Tomáše, zdar hoši.

0: ty prachy půjčí, protože nepotřebujeme.
1: Mimochodem s prachama na letošním ročníku festivalu České hrady. To je trošku jinak než předtím. A letos se tam bude platit těma náramkama NFC Tron, že jo?
0: Je to tak. Doporučujeme, pokud máte už zakoupen vstupenky, tak si ten náramek vlastně můžete jako aktivovat a dobít dopředu. Stačí si stáhnout aplikaci NFC Tron, tam zadat číslo té vstupenky a ono se vám to pak jako s tím čipem spáruje a už to máte nabitý, jdete rovnou jako na pivko. Jo? Pak je možné to pochopitelně jako nabít i na místě a tam se platí aktivační poplatek 50 korun, což je půl piva, to nechceš.
1: A hlavně ty fronty, že? Jo, vem si, drtivá většina to nebude mít dopředu zařízený, že
0: jasně,
1: jo, prostě.
0: Jasně, takže hele, pokud sedíte v autě, teprve tam jedete, jako řídí vedle vás někdo, tak normálně stahujte apku, dobíjejte zavčasu, ať to pak máte na pohodu. Eva Farna, Mirai, taky Imagine Dragons dáme za chvilku.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
3: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
4: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
5: Plzeňské filmové večery z finále Plzeň jsou zpět. Užijte si od července do září nové české filmy i zahraniční trháky. Bardotky, drama, 6 gramů, bojovník, někdo to rád v Plzni nebo po večerce. Putovní letní kino navštíví Galerie města Plzně, kafe Smetanka, pivovar Burgmistr, plzeňský Prazdroj, Roští i Lochotínský amfiteátr. 6 filmových večerů pro děti chystá rodinné kino u Matoušů v muzeu v přírodě v Plzni Bolevci. Program a vstupenky najdete na festivalfinale.cz. Hlavním mediálním partnerem je Hit Radio FM+.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
9: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
10: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: 18 jamek, jeden míč a spousta zábavy. Vyzkoušejte fotbal golf ve fotbalparku v Plzni v Liticích. Zábava, kterou si užijí děti, rodiče i parta přátel. Fotbalpark Plzeň Litice. Těšíme se na vás. Fotbalpark Plzeň.cz.
12: Nedostal ses na střední. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a komíník, jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. beanstaňkov.cz.
13: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Hit Radio FM+.
14: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.

0: Imagine Dragons a Sharks, my se vrátíme na západ Čech a řeč bude o ptácích.
1: Je, tak to ty rád, ne?
0: Já teda třeba jako no, nadívanýho holuba úplně nemusím.
1: Když vysíláš s brabcem, tak to ani nemůže být jinak, ne?
0: No tak ty jsi pěkný ptáček, to víme
1: dávno. Tak prosím tě, o čem bude řeč v těch zprávách?
0: Hele, městská policie má novou posilu, je to jakýsi pták Eda, který teďko bude zdobit plzeňský ulice. Musím říct, že městská policie za to sklízí trošičku jako posměšky. Už jsem čet komentáře typu a do vysílačky se bude hlásit tady Vorel, tady Vorel.
1: Počkej, co je Eda, to je jako nějaký papoušek?
0: Ale nebo... nějaký maskot, jako Bára nám poví víc v celou, počkejte si. Metus.

0: 15 hodin, 58 minut. Přejeme krásný páteční odpoledne, doufám, že už padla. My se jdeme kouknout, jak to teď vypadá na západě Čech s dopravou.
1: Je tady nejlepší dopravní servis na západě Čech. Sledujeme pro vás cestu na Hrady. Jak to aktuálně vypadá směrem od Plzně na Švihov, to ví Jani a Pája.
2: Je tady Jana.
3: A Pája.
2: Jsme na cestě z Plzně, všechno v pohodě. Až když přijíždíme k Přeštícím, tak zácpa a celý Přeštice zatím ucpaný. Uvidíme, co bude dál, tak se mějte, čau na Hradech.
1: Děkujeme za informaci, přejeme šťastnou cestu a taky pevný nervy. No a teď jdeme na nehody, je jich celkem hodně. Jedna vás zdrží na Plzeňsku, pozor před nájezdem na D5 od Nýřan. Srazili se tam dva osobáky a teď brzdí provoz. Zdržíte se taky na jižním Plzeňsku ve Stodě, poblíž Kruháče se taky srazili dva osobáky. Stojí se prý v obou směrech. A na závěr se podíváme do Chebu, bourá se v Pivovarské ulici, kde se taky srazila dvě osobní vozidla. Vaše další aktuální dopravní info pište na náš WhatsApp 720 870 237.
4: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
5: To jen se zeptej tatínka.
6: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.

0: sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech v konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na www.uhlava.cz.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM Plus.
4: Bylo 16 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Sehnat zubaře snad bude snazší. V Chebu se totiž otevřela nová stomatologická klinika. Je přímo v areálu krajské nemocnice, kde vznikla v rámci rekonstrukce jednoho z pavilonů. Zubaři budou mimo jiné nabízet ošetření dětí v celkové anestezii, o které je čím dál větší zájem. A my to chápeme, nejen děti se bojí zubařů. Strážníci v Plzni mají nového maskota. Je to mořský orel Eda, který má jasně dané úkoly. Jaké budou, to ví mluvčí městské policie Jana Pužmanová.
5: Úkolem Edy bude především přiblížit dětem zvěst městské policie srozumitelnou a hravou formou. Pomůže odbourávat přirozený ostych z uniformy, podpoří vzájemnou důvěru mezi nejmladšími obyvateli a strážníky a připomene, že obrátit se na ně s prosbou o pomoc je vždy správným krokem.
4: Nového maskota Edu budeme potkávat na různých akcích, jako jsou dětské dny nebo dny otevřených dveří. A závěrem světový šampionát v motokrosu, který po roce opět zavítá do Lokte na Sokolovsku. Hlavní domácí hvězdou velké ceny bude teď o víkendu Julius Mikula. Před týdnem v Anglii skončil celkově pátý a na západě Čech bude usilovat o premiérové umístění nastupních vítězů.
2: Získej víc ze svého rádia. Staň se členem klubu posluchačů Hit Rádia a užívej si soutěže i exkluzivní obsah. Registrace je zdarma. Přihlas se teď. Hitradio.cz.
4: Zítra u nás bude hlavně jasno nebo polojasno. Teploty na západě Čech se dostanou mezi 26 a 30 stupňů Celsia. Pokračuje Divoký západ s Davidem a Kubou.
2: Hit Radio FM Plus.
6: 2 minuty po 16. hodině zdravíme celý západ Čech od Aše až po Prahu.
7: Konečně padla, pádíme domů, šťastnou cestu všem.

0: Tohle je Ray, posloucháte Hit Radio FM+. Krásný odpoledne, asi jedna z největších sportovních zpráv pro nás na západě Čech, je to, že Milan Petržela přestupuje, respektive ukončil velkou profesionální kariéru a pak si neřekl, hele, já si hodím takhle nohy někam nahoru a budu čumět na telku z gauče, já budu hrát. A Milan Petržela přestupuje a bude hrát opět za západní Čechy a vy ho budete moci vidět v dresu Kolovče.
1: Ano, obec na Domažlicku, zhruba 1000 obyvatel a tak jedno velký překvapení. Milana Petrželu totiž máme právě teď na telefonu. Milane, ahoj.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače rádia.
0: Milane, tak já se zeptám rovnou, jo. Ty jsi prostě rekordní hráč české ligy, více než 500 zápasů na triku. Proč si teda nehodíš ty nohy nahoru a nekoukáš na ten fotbal už jenom v televizi?
2: No, protože nechci. Fotbal mě furt baví, mám ho rád, rád se potkávám s lidma, takže vyrůstal jsem takhle, jsem na to zvyklý, takže asi ještě úplně není čas na to ležet doma a dívat se na telku, no.
1: Chápu, chápu, mimochodem krásně nechci. Jo, to se mi hrozně líbí, musím se na to zeptat, si přece jenom jako Moravák, proč zrovna Kolovéč a Domažlicko? Já vím, že tam mluví taky jako tak zvláštně.
0: Já ti dám zvláštně, já ti dám, ty jeden.
2: Tak... Je to možný tuto. Jo, tak je to... Je to hlavně kvůli Davidovi, že jo, protože tam hraje už nějaký rok a chtěl jsem si s ním ještě zahrát, prostě sejít se spolu v jedné šatně na jednom hřišti, takže když jsem dostal tuhle nabídku, tak jsem jakoby moc ani dlouho neváhal a samozřejmě musel jsem si vyhodnotit, protože zůstanu bydlet na Moravě, tak vyhodnotit to cestování spíš, ale měl jsem brzo jakoby jasno a šel jsem do toho, nebo jdu do toho.
1: Hele, jako fanoušek vesnického fotbalu se musím zeptat, jestli už ses tam byl podívat, jaký máte pivo a máte dobrou klobásu. To je jako alfa omega.
2: No to je alfa omega samozřejmě, tak já myslím, že je to plzeňský kraj, tak pivo tam bude určitě dobrý, vynikající. A klobása nevím, jaká tam je, protože my fotbalisti dodržujeme samozřejmě životosprávu a fotbalista klobásku nemůže.
0: Jo, včele z Horvin, to ses naučil od něj, že?
2: Jo.
0: Prosím tě, Milane, ještě úplně poslední věc. Kdy tě teda poprvé uvidíme v dresu Kolovče?
2: Měl bych dorazit tuhle neděli na přátelské utkání proti Domažlicím, které bude pikantní samozřejmě. Už mi psal trenér Domažlic, že se na mě těší, takže... Pokud se nic závažného nestane, doufám, že nestane, tak v neděli vyběhnu proti Kolovči, proti Domažlicí.
1: Hele, krásný, takže takový chodský derby to bude, dá se říct. Tak budeme držet palce.
2: Vemu si chrániče a i ze zadu.
0: I na zuby radši.
1: Moc krát díky, že jsi na nás udělal čas. Slyšíme, že parkuješ, tak ať můžeš v klidu doparkovat. Hele, měj se krásně, ahoj.
0: Ahoj.
2: Díky moc, mějte se hezky všichni, na stranou.
1: No a tady jsou One Man Show Foundation.

0: Nespívej mu do toho. Teď můžeš.
1: No teď už nespívá.
2: Teď už nespívej.
1: No ty zaspívej, je tu doprava.
3: Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pokud míříte na Hrady, tak to chce hodně pevný nervy. Jak nám píšete a voláte před Švihovem, to stojí v obou směrech. Jeďte hlavně opatrně. Pozor si dávejte na Plzeňsku před nájezdem na dálnici D5. Nehoda je u Nýřan, kde jsou v sobě dva osobáky. Opatrně taky ve Stodě poblíž kruhového objezdu. I tam se srazily dva osobáky a stojí to v obou směrech. Bourá se v Chebu v Pivovarské ulici. I tam je to nehoda dvou osobních vozidel. A zdržení je i na trase mezi Karlovými Vary a Bochovem u Andělské hory. Osobák tam vyjel úplně mimo silnici, tak i tam opatrně. A další dopravní info pište na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
1: Na silnice se vrátíme a to zase v celou.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
6: Mirá,
5: Rybičky, Hrady.cz. 24. a 25. července Vodní hrad Švino.
6: Migové,
5: Harley,
6: Single X,
5: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 24. a 25. července na Hradě Švihov za podpory Hitrádia FM+.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
5: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: Randíte?
8: A tohle znáte?
7: Bylo to fajn, ozvu se.
8: Sestěhujem se hned?
7: Zapomněl jsem peněženku.
8: Uděláme si selfiečko?
7: Promiň, volá manželka.
8: Mrkneme do pařížský.
7: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
9: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
10: Elite Date, seznamka pro vztah.
4: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
10: elitedate.cz.
11: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
12: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-N-C-Z.

0: velikosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
7: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Rádiem. Hit Rádio.

0: Petr Gims, posloucháte Divoký západ Hit Rádia FM Plus a doufám, že už máte padla. Přesto pro vás máme tady jeden takový malej úkol. Můžete si nechat zahrát něco na přání.
1: A číslo?
0: 720 870 237.
1: No, ale se o jednom naučíš. 720 870 237, napište, co vám máme zahrát. Tohle je Dua Lipa, Houdini.

0: Dua Lipa a Houdini, tady je Divoký západ, Hit Radio FM+, který hraje podle vás. Máme tady jeden vzkaz. Ahoj, tady Lenka. Prosím, můžete zahrát mýmu synovi k narozeninám? Má trochu depky z toho, kolik mu je a že má první šediny, tak ho nechci trápit, ale ročník byste mohli poznat podle výběru písničky. Všechno nejlepší a ještě hodně let bez barvy na vlasy, Péťo. Mám tě moc ráda, mamka.
1: Já tady mám taky jeden vzkaz, napsal nám Pája. Ahoj, kluci, zahrajte prosím mé mamce, jmenuje se Kristýna, dneska má svátek a já jí nekoupil kytku. Pájo.
0: A to se prostě stává, jako mě píše moje mamka pravidelně, jako den po, co jsem jí koupil. Tak píšu nic. Ono to nic nestojí, tak píšte nic.
1: Stejně jako i ty tady v rádiu, Kaloma a Lamba.

0: Kemrat a tady je Hitradio FM plus Linkin Park, taky jeleni, už za chviličku je s váma páteční divoký západ.
1: Já jsem nadšenej, přátelé, sice před týdnem skončilo teda mistrovství světa ve fotbale, ale začíná nám fotbalová liga. A už teďka o víkendu nastoupí Viktorka v Dusan aréně proti bílým tygrům z Liberce.
2: A Davidovo oblíbené fópa, které bude opakovat.
0: Jako já jsem si myslel, že o tom fotbale vím fakt kulový. Ale fakt jsem si to myslel. A tímhletím mi hrozně stouplo jako ego a sebevědomí, protože pokud je schopný David říct, že Viktorka hraje s bílejma tygrama z Liberce, tak já jsem vlastně naprosto v cajku. A můžu tady tvrdit jako totální nesmysly, jo? Že se to hraje na tři pětiny, že se to hraje s pukem a že vyhraje ten, kdo dá nejvíc košů a budou vlastně úplně v pohodě.
2: A David ti to všechno odkejve.
1: Neodkejve, to vím, ne, že to tak není.
0: On ale k tomu ještě přidá, že potřebuješ si nabrousit skluznice na to hřiště. Nebo
1: zároveň vy mi ale musíte přece odkejvat to, že když nastupuje Slovan Liberec, tak nastupuje v bílých drezech. Jako kdyby to byl bílej tygr.
0: A když odchází, tak ty drezy jsou taky bílí?
2: No to už ne.
0: No.
1: No po zápase s Plzní
0: to
1: určitě.
0: Jsou právě jako žíhaný, viď, jako tygr.
1: Takže první domácí zápas už tuhle tu sobotu proti Liberci. Těšíme se, držíme palce a jestli tam budete v Dusan aréně, třeba na rodinný tribuně Hitradia FM+, tak nám pošlete nějakou fotku.

0: Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Fenomén Šance Liga je zpět.
4: Tady Karel Spáčil z Viktorie Plzeň. Nová sezona je tady a věřím, že u toho budete s námi.
3: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.
5: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
6: Isolvest. My v Isolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba? Isolvest.
5: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
6: Isolvest.
7: Tak zavolejte ještě dnes.
5: Isol.vest.cz.
8: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
9: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu.
8: Byty Dobřany.cz.
10: V Dobřanech se žije dobře.
11: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
12: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
13: Tak dobře poslouchejte.
12: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
14: House Running.
15: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
12: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
15: Budete viset 101 metrů nad zemí.
12: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
16: Maminko!
15: Prostě pořádnej adrenalin.
12: Tenhle zážitek najdete pouze na...
17: Firma na zážitky.
15: CZ.
18: Jasně, já ti splním přání, Trio.
19: Ryba jo.
18: Chytrý mozek.
19: Bujné svaly.
18: Kila dolů bez námahy.
5: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
8: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
4: Hit Radio FM Plus.
2: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Martina Jelen, posloucháte Divoký západ Hitrádia FM+. Ještě než se vyjela šable a zapnul mikrofon, tak tady Jakub s Bárou vedli nějakou jako velmi důležitou debatu o tom, co bude ve zprávách. Já se strašně omlouvám, přátelé, já jsem vás neposlouchal. A tak bych to chtěl vědět.
1: To neposloucháš už asi půl hodiny, bylo by fajn začít poslouchat, protože Karol Stein už neuvidíš.
0: Jak neuvidím Karol Stein?
1: No, musí si počkat na zprávy. Víš, Kulový, kdyby si poslouchal, tak to víš. Ne, mezi Prahou a Berounem vznikne jakýsi železniční tunel. Je to tunel, takže se prodraží. No a předpokládám, že jako na té trase, kde byl krásně vidět ten Karol Stein z toho vlaku, už ho prostě jako neuvidíme.
2: Pokud ten tunel nebude prosklený, což by se zase ale prodražilo.
0: Prosklený tunel, Báro?
1: Takže by si koukala na hlínu, nebo... už jsi viděla prosklený tunel?
2: Viděla. V Praze v metru je tunel, je skleněný, je to teda jako nadzemní tunel, ale je to prosklený a je to tunel.
0: Nadzemní tunel. Pojďme od toho zprávy
1: už za chvilku. Já mám pocit, že jsem tady dneska fakt blbě, ale jako fakt blbě. Eva Max docelí, to stíháme, tohle jsou taky Disturbed, tak užívejte pátek.

0: Skvělý hity, to jsme my, krom nich, ale ještě aktuální informace, jak ze světa, z regionu, tak taky ze silnic.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pozor na nehodu na Karlovarsku. Stala se na hlavním tahu Karlovy Vary Bochov u Andělské hory, kde havarovalo osobní vozidlo. Policie provoz řídí kyvadlově, takže se tam můžete zdržet v obou směrech. A zdržíte se taky, pokud jedete z Plzně do Klatov nebo opačným směrem. Dnes a zítra se konají Hrady CZ a do Švihova má namířeno řada lidí. Štosuje se to tam v obou směrech. Vaše další dopravní info můžete psát k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
2: Přeprava zásilek, řešení na míru. Rayman Logistics. Mezinárodní i vnitrostátní přeprava. Kompletní logistika včetně skladování.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Jak zní Bavorsko? Přijeďte do Frajungu a zažijte hudbu všemi smysly. Bavorská zemská výstava nabídne multimediální cestu od tradičních tónů až po současné hudební styly. Interaktivní zážitky i prostor vytvořit si vlastní rytmus. 25. a 26. července patří program Plzeňskému kraji. Čeká vás český folklor, tradiční řemesla i regionální speciality. Hudba nezná hranice. Zažijte ji ve Frajungu. Víkendový program Music Über die Grenze je financován z programu přeshraniční spolupráce Interreg Bavorsko-Česko 2021 až 2027 z fondu malých projektů.
5: Skladové vozy Dacia i hned k odběru. Nyní s výkupním bonusem na všechny modely jen u Autohornát Plzeň Bolevec. www.autohornat.cz.
6: Nedělejte při výběru bydlení kompromisy. Byty Dobřany. Nové byty už od 3,5 milionu. Byty Dobřany.cz.
7: V Dobřanech se žije dobře.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hitradio FM Plus.
1: 17 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Stavba železničního tunelu mezi Prahou a Berounem se výrazně prodraží. Začít by se mělo do 6 let a náklady se odhadují při dnešních cenách na 670 miliard korun, což je o dost víc, než se předpokládalo. Samotná výstavba tunelu potrvá asi 12 let. Ve vojenském prostoru Hradiště v Doupovských horách na Karlovarsku pokračuje letní intenzivní vojenský výcvik studentů. Jde o dobrovolné cvičení středoškoláků. Víc náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč.
10: Nás ten zájem těch mladých lidí těší, protože my v tom vidíme budoucnost. Tím, jak modernizujeme armádu, pořizujeme nové technologie, nové zbraňové systémy, tak právě takovýto lidi budou budoucnosti armády, které tyhle systémy právě budou obsluhovat. A já bych chtěl mít v armádě takový mix zkušeností a mix toho dravýho mládí.
1: Studenti výcvik zakončí cvičením v terénu, při kterém mohou aplikovat všechno, co se dosud naučili. Dětský tábor dobrovolných hasičů z Nýřan se musel kvůli obavám o bezpečnost na rychlo stěhovat. Organizátoři se dostali do konfliktu s místním myslivcem, kterému areál v Blovicích patří. Vadilo mu, že mladí hasiči na chvíli zapnuli výstražné majáky na hasičských autech. Údajně tam padl i výstřel. Fanoušci fotbalu se dočkali. O víkendu startuje naše nejvyšší soutěž a hned na úvod se bude hrát v Plzni. Viktorka doma zítra od 5 přivítá Liberec.
8: Chceš víc než jen poslouchat? Staň se členem klubu posluchačů Hit Rádia. Exkluzivní obsah, soutěže a zákulisí vysílání. Registruj se teď na našem webu.
1: Na západě Čech by zítra mělo být hlavně polojasno nebo skoro jasno. Teploty se odpoledne dostanou mezi 26 a 30 stupňů. Na horách pak zůstanou nejvýš kolem 26.
8: Hit Radio FM+.
0: Kromě hudby skvělá nálada, to jsme my, Divoký západ.
11: Depešáci, taky Alex Verena, mrkneme se i na Hrady, co se tam děje?

0: Relax Varen, 8 minut po 17. Divoký západ s váma, celý pátek, celý odpoledne.
1: A taky celý víkend. Jako Hit Radio FM Plus, myslím.
2: Už jsem si říkal, co, s kým, kam jdeš dělat.
1: Možná nás budete poslouchat na nějakým koupáku někde u vody. Doufám, že máte volno. Každopádně je dobrý zjistit si, jestli je ta voda OK a jestli náhodou hygienici neříkají, ne, prosím vás, sem by neměl lézt ani vodník. Tak na západě Čech už kvůli zhoršené kvalitě vody hygienici zakázali koupání třeba ve velkém rybníku u Hroznětína a taky na koupališti Rolava. Tam mi to teda docela mrzí. No.
2: To je škoda. Hele, ale tak můžeš jako na Jesenici, můžeš vyrazit na Michal, tady můžeš vyrazit na Bolevák. Těch míst si myslím, že zbývá stále ještě dost. koupacivody.cz, tam jsou aktuální data, ale musím se zeptat, ty to znáš přece jenom v okolí toho Špihova. Pokud někdo míří jako na Hrady, dá se vykoupat v tom příkopě?
1: No, vlastně dá, ale je tam málo vody, to by se ti jako vlastně asi úplně nechtělo.
2: No a romantika ne, večer, prostě koupačka pod Hradem.
1: To jo, hele, nedaleko toho Hradu je Yes. Co se týče toho areálu, kde probíhá festival České Hrady, tak je to, já nevím, prostě 300-400 metrů nebo něco takového. A nejlepší na koupání na tom jezu v řece Úhlavě. Je totiž to, že oni tam většinou jako chodí lidi a návštěvníci tohohle festivalu, který s tím úplně nepočítali a tak nemají plavky.
2: A opravdu jako na Adama.
1: Já jsem se to takhle
2: na Evu.
1: Koupal s nějakýma holkama, bylo to super. Teda nevím, jestli pro mě v pohodě.
2: Podle mě už víckrát na Hrady nejeli, ale nema. No tak další zážitky z Hradu klidně nám pošlete. 720, 870, 237. Rádi na ně mrkneme za chvilku. Teď je tu Lady Gaga. There

0: Tayo Cruz, posloucháte Divoký západ Hitrádia FM+, a my se právě teďka společně s vámi opět vypravíme do Švihova, protože tam dneska začal festival České hrady.
1: Je to tak, už nám chodí jako první fotky z místa, jo, jsou tam naše holky, tak je takhle na dálku jako zdravíme, ale zdravíme i vás všechny, co už tam jste, co tam třeba i míříte. Přišla nám jedna moc hezká vzpomínka právě na hrady.
2: Tak já jsem minulý rok potkala na hradech týpka, který si vyrobil vlajku a obcházel tam úplně všechny lidi, aby se mu podepsali. A bylo to neskutečně nápaditý a hezký. A tohle prej dělá každý rok a na vlajce má snad tisíce podpisů, co vyprávěl. Takže neskutečný nápad a taky neskutečný frajer. Já teda doufám, že ho dneska, anebo taky zítra, zase potkám, no a s chutí a s velkou chutí mu dám svoje nacionále. Tak to udělejte vy všichni, co razíte na hrady taky.
1: Takže dneska se balej holky na vlajku.
0: To je zvláštní.
1: To je zvláštní.
0: A jenom některý, ale.
1: No a dneska taky mimochodem jako karneval, že jo, v 7:30 se bude vyhlašovat ta nejlepší maska. Vyhrát můžete lupeny na další ročník Českých hradů. My jsme tam vlastně 2 roky zpátky odsaď vysílali a to bylo tady jako perfektní.
0: Protože... Jo, ono totiž ve Švihově býval jeden chlapík, který to každoročně vyhrával a ten normálně celý rok, vlastně od skončení jednoho ročníku festivalu, celý rok pracoval na novém kostýmu, který předváděl dál a dál a vždycky to s těma maskama neuvěřitelně zválcoval a zbořil.
1: No a hlavně to jako asi 8krát po sobě vyhrál, tak co jsme zjišťovali, minulej rok s ním jako seknul, že chtěl dát šanci jiným. Hmm. Tak držíme palce vám všem, co jste tam vyrazili letos právě s maskou.
3: Cesta na zákaznické centrum, to už je minulostí. Stáhni si zdarma mobilní aplikaci Virtuální plzeňská karta a předplatné i jízdenky si koupíš kdykoliv a odkudkoliv. V apce tě čeká i řada dalších skvělých funkcí, třeba online žádost o slevu z jízdného. Pokud máš raději plastovou kartu, tak využij e-shop plzeňské karty. Na pár kliknutí si tam kartu vyřídíš i dobiješ. Mrkni na plzeňskákarta.cz a cestuj chytře, ne zbytečně.
4: Milí Klatováci, nové obchodní centrum Intercora Park Plzeňská má pro vás další splněná přání. Hezky česky, zdravě a bez plýtvání nakoupíte v Penny. Ty nejžhavější módní trendy pro celou rodinu najdete v Sincej. Čerstvé maso a uzeniny vám nabídne řeznictví Cloud. A že malé ceny umí dělat velké úsměvy, se přesvědčíte v actionu.
5: Intercora Park Plzeňská. První na výjezdu z Klatov. Intercora. Dokonalost v každém projektu. Již brzy.
6: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
11: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
12: řidič, ten tvrdej chleba má. Ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na

0: sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: tak všechno mám.
1: Poetika a blízko. Ano, pátek a víkend jsou skutečně blízko, teda pátek už je tady. My hrajeme podle vás. Poslední song na přání je právě před náma. 720 870 237, to je číslo na náš WhatsApp, tak napište. Předtím ještě Benasi Bros.

0: Jonas Gross, něco tanečního, pokud byste se dneska večer chystali někam jinam než na rokově lazený hrady, třeba na nějakou diskárnu, kdo ví. Poslední song před náma, tak co budeme hrát, mrkáme na náš WhatsApp.
1: Ano, píše Marek, ahoj do rádia, jedu právě teďka s dětmi na víkend a chci poslat něco pohodovýho svý ženě, která trošku stávkuje. Dělám si srandu, zaslouženě zůstala doma a teďka už u rádia na zahradě popíjí s kamarádkama. Takže zdraví.
0: No to nevím, jestli bude odpočinek, to bude spíš pěkný bolehlav, teda bych typoval. Nicméně, pro takovýhle situace tady máme jednu speciální písničku, jmenuje se Red Red Wine.

0: Lucy a Mr. Hudson. Tady je Divoký západ, Hit Radio FM+. Jdeme mrknout na to, co se u nás děje. Kam
1: vyrazit? Jestli vám chybí trocha Big Beatu, tak dneska vás zvu do Chodíkova v cyklobufetu na Štuperku. Dneska od 8 hodin zahrajou bývalí členové anebo i současní kapel BAM a X-Cover. Mezi nima třeba Michal Šindelář. Start od 20.00. A jestli vás to o víkendu bude táhnout za památkama, tak celý červenec a taky srpen můžete vyrazit na hrad Velhartice. Dostanete se tam na jedinečný kamenej most a do obrané věže Putny, odkud si navíc budete moci odnést malej kousek královského pokladu.
0: Já vás pozvu na terasu hotelu Thermal, protože tam dneska startuje Summer Stage by Thermal a dneska konkrétně tedy stand-upem můžete se těšit třeba na Tomáše Plhoně, což je produkt Českých Budějovic, kde dle jeho slov všechno chutná jako budvar. Možná proto je tak zahořklý. Nicméně rozhodl se toho využít nejlepším možným způsobem a začal kariéru ve stand-upu, kde může z pódia řvát na lidi, aniž by na něj někdo zavolal policii. Je zajímavý. Takže dneska večer od 8 večer můžete vyrazit na terasu hotelu Thermal. No a nezapomeňte, jestli máte rádi vůni benzínu, tak zítra vyražte do Lokte na motocross a tím radši končím.
2: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz. Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady CZ. 24. a 25. července Vodní hrad Švinov.
4: Mikové.
3: Harley.
4: Xindl X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 24. a 25. července na Hradě Švihov za podpory Hit Rádia FM+.
5: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
8: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
9: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.

0: připravujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
2: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
1: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
2: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek, včetně téhle mazlivé ovečky.

0: velikosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: 18 jamek, jeden míč a spousta zábavy. Vyzkoušejte fotbal golf ve fotbalparku v Plzni v Liticích. Zábava, kterou si užijí děti, rodiče i parta přátel. Fotbalpark Plzeň Litice. Těšíme se na vás. Fotbalpark Plzeň.cz.
2: Hitradio FM+.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Ladíte divoký západ, Hit Rádia FM+, krásný odpoledne, nejvyšší čas shrnout dnešní vysílání.
1: Ano, výjimečně ode mě. Dneska jsme totiž měli vzácného hosta Milana Petrželu, který se stěhuje do Kolovče. Ne, takhle včera oznámil konec profi kariéry, ve Viktorce končí, ale hrát bude za Slavoj Koloveč. A tak jsme mu zavolali a trochu ho vyspovídali.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače rádia.
0: Milane, tak já se zeptám rovnou, jo. Ty jsi prostě rekordní hráč české ligy, více než 500 zápasů na triku. Proč si teda nehodíš ty nohy nahoru a nekoukáš na ten fotbal už jenom v televizi?
2: No protože nechci, fotbal mě furt baví, mám ho rád, rád se potkávám s lidma, takže vyrůstal jsem takhle, jsem na to zvyklý, takže asi ještě úplně není čas na to ležet doma a dívat se na telku, no.
1: Chápu, mimochodem krásně nechci. Jo, to se mi hrozně líbí, musím se na to zeptat, jsi přece jenom jako Moravák, proč zrovna Koloveč a Domažlicko? Já vím, že tam mluví taky jako tak zvláštně.
0: Já ti dám ty jeden.
2: Je to možný tuto. Jo, tak je to... Je to hlavně kvůli Davidovi, že jo, protože tam hraje už nějaký rok a chtěl jsem si s ním ještě zahrát, prostě sejít se spolu v jedné šatně na jednom hřišti, takže když jsem dostal tuhle nabídku, tak jsem jakoby moc ani dlouho neváhal a samozřejmě musel jsem si vyhodnotit, protože zůstanu bydlet na Moravě, tak vyhodnotit to cestování spíš, ale měl jsem brzo jakoby jasno a šel jsem do toho, nebo jdu do toho.
1: Hele, jako fanoušek vesnického fotbalu se musím zeptat, jestli už ses tam byl podívat, jaký máte pivo a máte dobrou klobásu. To je jako alfa omega.
2: No to je alfa omega samozřejmě, tak já myslím, že je to plzeňský kraj, tak pivo tam bude určitě dobrý, vynikající. A klobása nevím, jaká tam je, protože my fotbalisti dodržujeme samozřejmě životosprávu a fotbalista klobásku nemůže.
0: Jo, včelec hor, vím, to ses naučil vodě, že?
2: Jo.
0: Prosím tě, Milane, ještě úplně poslední věc. Kdy tě teda poprvé uvidíme v dresu Kolovče?
2: Měl bych dorazit tuhle neděli na přátelské utkání proti Domažlicím, které bude pikantní samozřejmě. Už mi psal trenér Domažlic, že se na mě těší, takže pokud se nic závažného nestane, doufám, že nestane, tak v neděli vyběhnu proti Kolovčí, proti Domažlicí.
1: Hele, krásný, takže takový chodský derby to bude, dá se říct. Tak budeme držet palce.
2: Vemu si chrániče i ze zadu.
0: I na zuby radši.
1: Moc krát díky, že jsi na nás udělal čas. Slyšíme, že parkuješ, tak ať můžeš v klidu doparkovat. Hele, měj se krásně, ahoj.
0: Ahoj.
2: Díky moc, mějte se hezky všichni, nashledanou.
1: Takovej byl dnešní divoký západ. My se na vás těšíme v pondělí po víkendu. Schválně, co pak asi budeme pro vás mít. Tady

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Máme pro vás aktuální info. Hasiči teď zasahují v Plané na Tachovsku na Karlíně. Hoří tam pole. Počítejte proto se zvýšeným pohybem požární techniky. No a vaše další info z dopravy pište na WhatsApp 720 870 237.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Léto, pivo, muzika, stop, Chodrock Fest, stop, 14. až 15. srpna, Domažlice, stop, Dimitri, Marie Rotrová, Harley, Vohnout, stop, Chodrock Fest, CZ, stop, Doraž, stop.
5: Mistrovství České republiky mužů a žen v atletice.
6: Buďte u toho 25. a 26. července v Plzni.
5: Přijedou nejvýraznější hvězdy české atletiky.
6: Štefela,
5: Lourdes Manuel,
6: Vadlej,
5: Švábíková a další.
6: Zažijte napínavou sportovní atmosféru špičkové atletiky.
5: Domácí plzeňští atleti budou navíc obhajovat 12 medailí pro Plzeň.
6: 25. a 26. července na atletickém stadionu města Plzně.
5: Lístky a program na ticketportal.cz.
7: Nedělejte při výběru bydlení kompromisy. Byty Dobřany. Nové byty už od 3,5 milionu. Byty Dobřany.cz.
8: V Dobřanech se žije dobře.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobrý podvečer. Vyhořelá výšková budova v bývalém baťovském areálu ve Zlíně půjde kompletně k zemi. Majitel musí celou stavbu odstranit do 15. prosince. Zdraví a život ohrožující části stavby musí zlikvidovat už do 6 týdnů. Kriminalisté z Pardubického kraje řeší případ mladíka, který pomocí AI vytvořil nahou fotku své známé. Obrázek měl poté rozeslat dalším lidem. Letos se jedná o 6. podobný případ v kraji. Zneužití identity k výrobě a šíření pornografie pomocí umělé inteligence je trestný čin. Hrozí za to až 5 let vězení. V Uherském Hradišti dneska začíná letní filmová škola. Festival, na který každoročně míří tisíce lidí, potrvá do čtvrtka. Kromě projekcí snímků nabízí koncerty, divadelní představení, odborné programy, tvůrčí dílny i akce pro děti. Tenistka Tereza Valentová na turnaji WTA v Praze postoupila do semifinále. V českém derby porazila obhájkyni titulu Marii Bouskovou 2-1 na sety. Naopak Sára Bejlek ve čtvrtfinále podlehla 0-2 Rakušance Lili Tager. Teď proti sobě hrají Barbora Krejčíková a Dominika Šalková.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
9: V noci i zítra přes den by nad Českem mělo být jasno až polojasno, nejnižší noční teploty 12 až 7 stupňů, v údolích až 5, sobotní maxima 24 až 29.
2: Krásný dobrý večer, s vámi už Lea, tak trošku nečekaně, dáme si takovou prodlouženou jízdu, budeme spolu usínat, zítra spolu budeme vstávat. Každopádně 80-ky, 90-ky, milénium, Madonna letí za vámi právě teď, tak hezký pátek.

chutná pátek šéteru Hitrádia, 11 minutek po 18. hodině. Elton John, I don't wanna go on with you like that. Milujem tenhle song. Tak co, jak se máte, co děláte? Napište mi to na 777-937-777. Já jsem tady taková samotinka ve studiu, ale mám tady vás. Tak mi dejte vědět, co děláte, jak se máte, jaký máte třeba plány na víkend. Dneska spolu budeme usínat, zítra spolu budeme vstávat celou sobotu a neděli. S vámi Lea Děnděši, tak já doufám, že se máte báječně, protože před námi je to nejlepší z 80. 90. až po milénium. Což jsou hity, které vy, naši posluchači, milujete. Já je teda zbožňuju, protože já říkám, zasekla jsem se v 90. jsem 85. ročník a prostě nesmrtelná hudba. Jinak tomu nebude ani teď, protože si dáme takovou romantiku. Ale co to bude? Se nechte překvapit. No a potom bude slečna, dívka, žena Stacy Orico s hitem Stuck, který já jsem zbožňovala. Tenkrát byla i taková ta hudební hitparáda ESO. Byla to píseň, která ovládala ty hudební žebříčky světových hitparád na prvních místech. Tak to si dáme za moment, ale teď už. Slibovaná romantika. Dámy a pánové, pokud máte někdo dneska takový romantický večer, tak tohle je od nás pro vás Bryan Adams. Everything I do. Hezký večer.

0: Až tak 18 hodin 19 minut, aktuální čas, hezký dobrý večer. Jdeme na vaše SMSky, ahoj Leonko, jsem na odpolední do 21. hodiny a pak budeme spolu i na ráno. Máme se dobře, příští týden dovolená, posluchačka Raduš. Radunko, zdravíme, taky nám píše Marila. Ahoj Leonko, tak já se dnes těším na večer sama pro sebe, proseko, dobrůdky a nějaký film. Zítra ráno se opět těším na tvůj hlas, hezký pátek všem, Marila. Marilko moje, tak já myslím, že tohle je značka ideál. Miluju večery sama pro sebe a nejen večery. Taky nám tady píše Ivče. Ahoj Leonko, my se chystáme na týdenní dovolenou na Vranovské přehradě, takže balíme a zítra vyrážíme. Přeji vám krásné pozdní odpoledne a super víkend a tobě příjemné vysílání. Já vám moc děkuju za krásné zprávy, protože jich chodí opravdu velký počet. Díky, díky, díky. No a za chviličku Kylie Minogue, taky Busta Rhymes, Mariah Carey a spousty další skvělé muziky. Buďte s námi.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
4: Plzeňské filmové večery z finále Plzeň jsou zpět. Užijte si od července do září nové české filmy i zahraniční trháky. Bardotky, drama, 6 gramů, bojovník, někdo to rád v Plzni nebo po večerce. Putovní letní kino navštíví Galerie města Plzně, kafe Smetanka, pivovar Burgmistr, plzeňský Prazdroj, Roští i Lochotínský amfiteátr. 6 filmových večerů pro děti chystá rodinné kino u Matoušů v muzeu v přírodě v Plzni Bolevci. Program a vstupenky najdete na festivalfinale.cz. Hlavním mediálním partnerem je Hit Radio FM+.
5: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-N-CZ.
6: V-Mart slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na V-Mart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny V-Martu. 20% sleva právě teď na V-Mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
7: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
8: Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
9: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio FM+.

0: Tohle to přesně dopadne, když si moderátor zapomene zapnout mikrofon. Hezký dobrý večer, 18 hodin 40 minutek. Před námi je Wingfield, Saturday Night. A spousty další skvělé muziky, co třeba 90. Fun Factory, anebo Boyzone, jeden z nejlepších boybandů 90. let. Tohle a ještě mnohem více muziky, tak buďte s námi.
1: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Skladové vozy Dacia i hned k odběru. Nyní s výkupním bonusem na všechny modely jen u Autohornát Plzeň Bolevec. www.autohornat.cz
4: 18 jamek, jeden míč a spousta zábavy. Vyzkoušejte fotbal golf ve fotbalparku v Plzni v Liticích. Zábava, kterou si užijí děti, rodiče i parta přátel. Fotbalpark Plzeň Litice. Těšíme se na vás. fotbalparkplzeň.cz
5: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
6: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
7: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
8: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
9: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
8: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
10: firmanazážitky.cz.
11: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.

0: Host v každém projektu. Již brzy.
1: Aby tě život bavil, musíš spát, odpočívat nebo se milovat. Costello si nám.
2: Ať trávíte dovolenou kdekoliv na světě, hlavně se tam dobře vyspěte. Postele Losiná vám přejí krásné léto plné odpočinku a zdravého spánku. Postele Losiná.
3: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
4: Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Hitrádio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
2: Léto, pivo, muzika, stop, Chodrock Fest, stop, 14. až 15. srpna, Domažlice, stop, Dimitri, Marie Rotrová, Harley, Vohnout, stop, Chodrock Fest, CZ, stop, Doraš, stop.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Krásný dobrý večer s vámi, Lea, posloucháte Hit Radio Classic, to nejlepší z nejlepších 80-ky, 90-ky, milénium. Pokračujeme až do 21. hodiny.

proudu v pátek 24. červenec a teď si na své přijdou nadšenci a miláčci roku. Respektive takových rokových balad, protože před námi je jedna z nejvíce nejznámějších rokových kapel a tím je Metallica. Nothing Else Matters pro vás všechny právě teď.

0: pátek večer posloucháte Hit Radio Classic s vámi, Lea, díky za to, že vás máme. A kdybyste s námi chtěli být všude, když jedete někam na Dohči, na prázdniny, tam, kde si užíváte volníčka za hranicemi České republiky, tak budeme rádi, když nás budete ladit i online přes aplikaci Radia.cz a nebo přes webové stránky hitradio.cz a potom už s námi budete úplně všude. Jo, a ještě jedna věc, nezapomeňte nás sledovat na sociálních sítích, kde jsme jako Hit Radio.
1: Hit Radio FM+.

0: rychlosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Minikino v multikině Cinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.cinestar.cz.
2: Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech v konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na www.uhlava.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90. A kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání 15.7.
4: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
5: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
6: Isolvest. Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
7: Isolvest. My v Isolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba? Isolvest.
6: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
7: Isolvest. Tak zavolejte ještě dnes.
6: Isol.vest.cz.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
10: Cesta na zákaznické centrum, to už je minulostí. Stáhni si zdarma mobilní aplikaci Virtuální plzeňská karta a předplatné i jízdenky si koupíš kdykoliv a odkudkoliv. V apce tě čeká i řada dalších skvělých funkcí, třeba online žádost o slevu z jízdného. Pokud máš raději plastovou kartu, tak využij e-shop plzeňské karty. Na pár kliknutí si tam kartu vyřídíš i dobiješ. Mrkni na plzeňskakarta.cz a cestuj chytře, ne zbytečně.
11: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz

večer, posloucháte Hit Radio s vámi, Lea, doufám, že se máte krásně, že už jenom odpočíváte, relaxujete, protože před námi je spousty skvělých osmdesátkových, devadesátkových hitů až po milénium. Hrajeme vám jenom to nejlepší, jinak tomu nebude ani teď. Přijde legenda všech legend, zpěvák, kterého já osobně zbožňuju, konkrétně jeho píseň Another Day in Paradise, tu si ale nedáme. Dáme si něco jiného, bude Phil Collins, ale před ním ještě tahle skvělá kráska Pink a Family Portrait právě.

0: Lukáš, ahoj Leonko, moc rád tě slyším z éteru Hitrádia. Hrajete úplně skvěle, protože my tady máme noční šichtu a posloucháme vás na plný koule. Všude nám to tady hraje. Prosím, zahrajte i něco českého, jestli by si mohla pro kluky ze Škodovky. Je tady ještě Máca, Pavel, Tomáš a Jenda. Díky moc, jste super. No tak kluci, hlavně ať vám ta práce jde pořádně od ruky. S hudbou to jde všechno líp. A samozřejmě něco z českého rybníčku, co třeba Buty, až ten vláček zapíská. Tak tohle bude taky Manu Chao, Me Gustastu a spousty dalších skvělých hitů. Rozhodně zůstaňte s námi, protože až do 21. hodiny vám hrajeme 80. 90. až po milénium.
1: Hit Radio FM Plus.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.

0: měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na
5: Firma na zážitky
4: CZ.
7: Nedostal ses na střední? Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a kominík, jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. beanstaňkov.cz.
8: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Jak zní Bavorsko? Přijeďte do Frajungu a zažijte hudbu všemi smysly. Bavorská zemská výstava nabídne multimediální cestu od tradičních tónů až po současné hudební styly, interaktivní zážitky i prostor vytvořit si vlastní rytmus. 25. a 26. července patří program Plzeňskému kraji. Čeká vás český folklor, tradiční řemesla i regionální speciality. Hudba nezná hranice. Zažijte ji ve Frajungu. Víkendový program Music über die Grenze je financován z programu přeshraniční spolupráce Interreg Bavorsko-Česko 2021 až 2027 z fondu malých projektů.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
4: Hit Radio FM+.
5: Zlepši si náladu.

Pátek večer, 24. červenec, vámi Lea, hezký dobrý den, díky, že posloucháte Hit Radio, 80. 90. milénium. No a nyní si na své přijdou panoušci takové krásné, melancholické rockové balady a já říkám, že to je jeden z takových těch songů, při kterých je strašně hezký strávit ten večer prostě s druhou půlkou. No posuďte sami, Black Velvet, právě teď.

0: pátek večer, zítra víkend, pro většinu z vás volno, volníčko, odpočinek, relax. My tady s Filipem budeme na značkách v 7 hodin ráno a zase narozeninová ruleta se bude roztáčet pro někoho z vás. To znamená, že budeme hrát skvělou muziku, dobrá nálada, pozitivní energie a hlavně budeme někomu z vás dělat velkou radost. Mrkněte na web hitradio.cz, tam se všechno dozvíte, co pro někoho z vás máme, když kliknete na takovou tu ikonku soutěže, tam to všechno vidíte a my budeme rádi, když zítra ráno tady budete s námi. A teď už jdeme zase hrát to nejlepší z 80. 90. až po milénium. Hezký večer.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio FM+.

Rádio, když si pod sluncem dáváte dobrý drink a nikdo vás neruší. To je pohoda s vaším Hit Rádiem. Takhle zní léto s Hit Rádiem. Jenom hity. Hit Rádio.

0: Náš společný čas pomalinku, ale jistě vyprchává. Popřeju vám krásnou dobrou noc, ještě hezčí večer. Užijte si ho podle svých představ. No a zítra v 7 hodin ráno tady na značkách. Někdo budete vstávat s námi, někdo s námi budete i usínat po propařené, protančené noci. Ať už děláte cokoliv, díky, že jste zítra rádiem. Byla s vámi Lea, přeju vám krásnou dobrou noc a nechte si něco hezkého zdát, jo? A pokud možno, zůstaňte s námi dál. Ahoj!
1: Hit Radio FM+.

0: E-kondomy CZ. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy CZ. Vše pro vaši lásku.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník CZ.
2: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
3: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu.
2: Byty Dobřany.cz.
4: V Dobřanech se žije dobře.
5: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-n-c-z.
6: Hit Radio FM Plus.
7: Zlepši si náladu.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, CZ.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: FM+.
1: Že duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: nejlepší ořechy, ovoce a sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník CZ.
3: I'm Nicki Minaj.
4: Hey, this is John Legend.
5: Hey, it's Taylor Swift.
6: Hey, what's up, it's Rihanna.
7: I'm Harry.
8: This is The Weeknd.
2: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.

0: Hey, this is Ava Max.
1: All the hits.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.